Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

u zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví.

Kabous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takový 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiňci si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

schladil a v rádiu hráli There ain't no cure for the summertime.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věrodůstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybilo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasco a Partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Snídám a piju horký čaj, dívám se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým.

krásně voní les. Na stráně kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na Rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

zbouřené moře, od Kréty vítr žen na útes, a my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vly mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit, pospíchám chránit svoji ženu, bojuj s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe.

hradských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today?

dál. Já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Jako blázen ulít a vychr dávno přestal vát.

já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Seashow, tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček. Tento pořad vyrobil

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano, ano,
5: a je prázdninově naladěn, Ondra?
6: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Že tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že je jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: On toho, měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem tak si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá. Bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No, kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To musely být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To je
6: nápad.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, Nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
9: No, tak si můžeme dát na stůl stoličku.
8: No,
7: tak dobrý.
8: No, takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vám ještě trochu ty slivovice.
7: Ne, ale nepij, vždyť se netrefíš.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou schoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi, mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. Ano. To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Breitnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon. Ano,
1: takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, no.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Vírony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváre.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít kolik.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. Jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec
2: jako,
1: nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a
3: díky.
5: Pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina do zad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat, ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou, ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
1: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
3: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
4: Ha? No, vlastně.
3: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
4: Však jsem tě žádala ty košely Pepičku, víš.
3: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
4: No, ne?
3: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
4: Jo, tak já ti hned přinesu Pepičku,
3: ne?
4: Jo?
3: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, skoč mi pro cigarety, ano? A nezapomeň na večeři, ano?
4: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
5: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi jako představiteli mužského pohlaví. Lepší bude pokolení. Mužského pokolení. Abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
4: Tady máš ty cigarety, Pepa.
3: Jaký cigaret?
4: Jsi chtěl pět.
3: Já jsem chtěl cigarety.
4: Jo.
3: Aha, jo, já jsem chtěl. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuju. Připravili, prosím tě, lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
4: Letím.
3: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
4: Máš na stole,
3: jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, předmět z referátu není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
4: Jo.
3: Tak připrav mě, vykartáčuj světle žady.
4: Jo, já vykartáčuji tu polevku.
5: Hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
4: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
3: Boty, výborně.
4: Prosím tě.
3: Já se tě poslíchám, školik je hodně, podívej se na to, pojď tak hodná.
5: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží.
3: Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty
4: ne,
3: děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
4: tu druhou,
3: no.
5: Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
6: Já moc děkuju, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří, fotografie, a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9.

července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna známe lepší cestu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Hejnice dál řeší problémy s nedostatkem lékařů. Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět připlatí. Liberec má nový oficiální fotopoint s výhledem na Ještěd. Dnes bude zataženo s deštěm a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku je ode dneška o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace, jeden z lékařů jde do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady, přestože novým lékařům radnice nabízí 1 000 000 korun, městský byt a další výhody. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Zájem lékařů není o tyto ty části, podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v fúzovkách 3x, protože hledáme vlastně 2 praktiky, kde ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná.
0: Maximální ceny paliv dnes vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti včerejšku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr, to je o 14 haléřů víc než v úterý. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. V libereckém sportovním areálu Vesec funguje první oficiální fotopoint ve městě. Lidé ho najdou na kopci Špičák. Fotit se můžou v dřevěném kruhu s červeným srdcem a s Ještědem v pozadí. Podobu fotopointu navrhl student střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček.
3: Já jsem nechtěl žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce. Je tam liberecká žula, to srdce je vlastně z plastu a dřevo je masivní modří.
0: Za novou atrakci zaplatil Liberec 435 tisíc korun. Kromě kruhové dekorace vznikly na kopci také dřevěné lavičky. Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé od dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodli se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě. Čínská online tržiště, jako třeba Temu, dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, i silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítí tam potrvají do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Prvního července v kalendáři je to skutečně tak, vlastně nám začíná druhá polovina roku 2026, k tomu tedy 7. kalendářní měsíc a na samotném úvodu vás zdraví ze studia Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. No, co nás čeká v následujících minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec? Ku příkladu dobrá zpráva, a to z liberecké nemocnice, která už zprovoznila všechny nové lineární urychlovače určené k léčbě onkologických onemocnění. Proč nemocnice pořizovala nové urychlovače a jak se to podepíše na počtu léčených pacientů, to se za okamžik dozvíte v dnešní první reportáži. Přejeme příjemný poslech a přejeme dobré ráno.

0: Trochu melancholická píseň na začátek našeho dnešního vysílání. To byla skupina Rangers a s nimi Vysočina. Pravda, do deštivého středečního rána vás zazdraví Český rozhlas Liberec. V momentě, kdy se venku objevilo takové počasí, například během dětských táborů nebo jakýchkoliv letních radovánek ve stanu, přiznám se, že to člověka velmi příjemně uklidní. Já osobně takovéto letní počasí mám rád, tak věřím, že se na tomto momentě tedy budeme moci shodnout. Nebo naopak v případě, že jste skutečně milovníci sluníčka, že tedy trochu deště vydržíme. Společně ale zamíříme do liberecké nemocnice, právě ta totiž vylepšila péči o pacienty s nádorovým onemocněním. Za 388 milionů korun pořídila 3 nové lineární urychlovače, které se používají při léčbě onkologických pacientů. Stávající přístroje už byly zastaralé a značně poruchové, navíc díky dotaci z Národního plánu obnovy mohla nemocnice pořídit 3 přístroje místo dosavadních 2. Pomůže to zkrátit čekací doby i přijmout nové pacienty.
1: Co je tady nové? Tak jsou tady 3 takové snímače.
2: Ukazuje na speciální kamery na stropě primář Igor Richter. Snímače mají zajistit, že ozařování pacienta bude co nejpřesnější.
1: Protože není problém dát dávku maximální v podstatě let kde. Problém ale to, že v podstatě došlo velkému zatížení zdravých orgánů a to je cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesněji cílili tu dávku, protože je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
2: Na bezpečnou aplikaci ozařování dohlíží také Eva Plačková jako radiolog. Fyzik.
3: Než to pustíte do toho pacienta, musíte mít 100% jistotu, že to bude zářit tak, jak chcete. Takže my musíme kontrolovat ten přístroj, protože všechno je to virtuální záření, nesmrdí, není vidět. Proto na to máme speciální měřidla, kterým se říká dozimetrie a jsou schopní měřit tu dávku. To plánování vypadá tak, že my si z CTčka uděláme 3D model toho pacienta, lékař tam zakreslí, co chce ozářit, pak nakreslí nějaké kritické orgány a my víme, kolik to, co obklopuje ten ozařovaný objem, snese, aby pacient neměl ty dlouhodobé následky.
1: Před každým ozářením pacienta musíme zkontrolovat polohu toho nemocného a ty orgánů, které jsou vevnitř.
2: Říká primář Richter.
1: Jestli odpovídá tomu, jak jsme to záření plánovali, protože v průběhu léčby, která může trvat 4 až 6 týdnů, může docházet i s tím změnám pohybu orgánů a podobně.
2: Aby se lineární urychlovač správně nastavil, kreslí se na tělo pacienta 3 křížky, popisuje Eva Plačková.
3: Třeba pokud se ozařuje prs, tak se dělají křížky na pevnou část hrudníku a odtamtud každý den odjíždíme k tomu prsu tam, co chceme mít tu rotaci, protože ten přístroj rotuje kolem toho místa, který chceme ozařovat.
2: Nové přístroje budou v provozu každý pracovní den.
1: Když budeme ozařovat na jednom přístroji zhruba těch 60-70 lidí, tak je to od rána, nevím, no do těch 6-7 do večera. 12-13 hodin počítáme.
4: Přijezdí k nám i z Mladé Boleslavy pacienti,
2: říká vrchní sestra Ludmila Bobková.
4: Prakticky to celé dopoledne u nás máme večleněno jenom pro ty pacienty s sanitní službou. Takže máme z Rumburka, z České Lípy.
2: Díky rozšíření počtu lineárních urychlovačů ze 2 na 3 může teď nemocnice přijmout i další pacienty, kteří doteď museli za vyšetřením do Prahy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. She's crazy like food.

0: počasí.
1: A přeci jen, že neumíme, aby zapršelo, většinou zatažená obloha, včetně se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a místy i bouřky. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách dnes měříme mezi 15 až 18 stupni. A dobrá zpráva, biometeorologická předpověď už opět mírná, tedy na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také po dnešní 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcl. Dozvíme se například i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: Vy si celý rozhovor s Pavlem Šporclem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Co čeká na návštěvníky v Desné na Jablonecku během prázdnin, to se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Zhruba 1200 léků budou nově moci předepisovat praktičtí lékaři. Ode dneška si tak pro ně lidé nemusí chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál, její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. Návštěvníci Desné na Jablonecku budou moci o prázdninách vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Rýdlovy vily. Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. V dalším kole si zahrají i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. K večeru méně srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Opatrně jeďte po silnici číslo 2881 u Železného Brodu na Jablonecku. Na vozovku tam spadl strom.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ať už 2 minuty po 17:30 jedete kamkoliv, rozhodně za doprovodu deště doporučíme nohu z plynu a šťastnou cestu. Po zprávách Miroslava Holubce se můžeme podívat, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za okamžik. A bude to cesta za českými odborníky. Ti totiž vyvíjí systém rozšířené reality pro záchranáře. Co by mohl způsobit, respektive v čem by mohl pomoct, včas totiž odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahující týmu. Jak konkrétně taková rozšířená realita tady funguje, to se za okamžik v další reportáži dozvíme.

0: Na okamžik jsme se vydali hledat ten starý song, jak zpívala Helena Vondráčková. Kam zmizel, to se pravděpodobně nedozvíme. 10 minut po 17:30 se ale dozvíme, jak funguje rozšířená realita pro záchranáře. Malý displej na přilbě totiž upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firm.
1: Tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou tu masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený 5 čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštolovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
5: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
5: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
5: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
5: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
5: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás tady ve středu čeká většinou zatažená obloha. Četně se budou vyskytovat přehánky nebo déšť. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnost. Místy by se přes den mohly objevit i bouřky, teploty, ty nejvyšší mezi 20 až 23, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. A k tomu mírný severozápadní vítr.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Píše se rok 1935. V Plzni hostuje osvobozené divadlo s Voskovcem a Verichem, na programu je Balada z hadru a v publiku sedí mladík Miroslav Horníček. Zbytek vám řekne on sám.
1: No, já jsem poprvé viděl Voskovce a Vericha na jevišti v druhém obraze, kde sedí jak Voskovec, jako Antoušek George, v kládě na zítce vzadu a Ponocný Jan přijde před něj. A on měl na té křandě měl roh, od trou byl 12, na druhý křandě měl flašku s rumem, napil se a Voskovec za ním udělal přesně zvuk toho rohu. A Verich přestal pít, zkusil roh, zatroubil, zkusil flašku, zatroubil Voskovec a teď on hrál dlouhou scénu bez jediného slova, kdy jenom přemýšlel. Proč troubí to, co troubit má, ale proč taky troubí to, co by troubit nemělo. Že? A já na to čuměl jako 16-letý student, netuše, že tuhle scénu s ním jednou budu zkoušet. A když jsme to začali zkoušet, tak já mu pohyb za pohybem předvedl, jak on to tenkrát dělal. A on mi říkal, Verich, vy vole, jak to víte. Říkám, já vás viděl. Kde? On říká, říkám, v Plzni. On říkal, počkejte, to bylo 35, kolik vám bylo. Říkám, no 16 a půl, nebo 16 a čtvrt. Říkám, to si pamatujete? Já říkám, ano, to si pamatuju. Já dokonce si pamatuju vaši první forbínu, takzvanou před scénu, kdy jste vyšli ven, za váma spadla tmavomodrá plyšová opona a vy jste měli první forbínu svou a najednou si Voskovec všiml něčeho, co nemohl předem vědět, že Verich má kalhoty z tmavomodrýho plyše, jako ta opona. A na jevišti mu to řekl, povídá, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejný látky, jako mají tady v oponu v Plzni. A Verich tu smeč vybral a povídá, ano, já jim prodal zbytek.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na Frýdlantsku ode dneška funguje odpadový systém Door to Door. V Česku začala kampaň před senátními a komunálními volbami. Vedení Kořenova by mohlo do 3 let opravit čistírnu odpadních vod. Dnes bude zataženo s deštěm a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ve Frýdlantském výběžku ode dneška funguje odpadový systém Door to Door. Lidé díky němu můžou třídit odpad přímo u svých domů. Požádat mohli o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zaregistrovalo zhruba 1100 domácností. Kromě rodinných domů se změna týká také sídlišť. Tam jsou kontejnery na směs i tříděný odpad nově uzamčené gravitačními zámky, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
2: To je takové zařízení, ke kterému je takový normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede kukavůz, to znamená odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
1: Společně s Frýdlantem zavedlo nový systém dalších 17 měst a obcí na Frýdlantsku. Mezi nimi například Nové Město pod Smrkem, Lázně Liberda nebo Hejnice. Kampaň před říjnovými volbami v Česku začala. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Obec Kořenov v Jizerských horách má hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci čistírny odpadních vod. Opravu plánuje už několik let. Současná čistírna nestačí, zejména v době, kdy do obce a okolí přijedou turisté, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Čistírna odpadních vod na Příchovicích je časovaná bomba. Tam to prostě je dožitý, nefunguje to, my máme ten problém, že jsme turistická oblast. A prostě v sezóně nebo víkendy tady je prostě strašný nápor lidí. A ta čistírna to nepojme.
1: Rekonstrukce by mohla začít do 3 let poté, co se obci podaří sehnat prostředky. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, a to i silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Velmi deštivé, ale myslím si velmi příjemné. Středeční ráno nám v Libereckém kraji pokračuje. Také 4 minuty po 6. hodině vás zdravíme u poslechu Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás slovem i v následující hodině provází Martin Kolína. V momentě, když se řeknou Karlovy Vary, většině lidí se vybaví filmový festival nebo třeba lázně. Právě tady se ale před 130 lety odehrála i jiná filmová premiéra. Bylo to první promítání v českých zemích a o okamžiku, který změnil dějiny zábavy, uslyšíte v našem vysílání v další reportáži už za okamžik.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: S Michalem Tučným proběhla taková lehká rekapitulace našich každodenních ranních strastí. Koukám, jak celá země vstává. Myslím si, že to každé všední ráno vypadá velmi obdobně. Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a v čase 10 minut po 6. hodině se společně budeme moci vydat do světa internetu a také filmu. Ostatně dnes už stačí pár kliknutí a film si pustíme i v telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie a vrací se k němu také letošní Karlovarský filmový festival.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil hrnčíře, při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
6: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
7: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Středa bude v Libereckém kraji většinou zatažená. Můžeme doplnit informace a také o četných přeháňkách nebo následně deště. Místy se vyskytnou i bouřky, stejně jako tomu bylo v noci. K večeru budou srážky, ale od západu ubývat a večer začne částečně ubývat i oblačnost. Teploty nejvyšší dnes mezi 19 až 22 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia a biometeorologická předpověď teď už konečně na jedničce. Na mírném stupni zátěže.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 000 000 vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
3: Bože, takový váhý večer.
2: Student Kroupa.
4: Tak co s vámi, chlapče?
2: Šplhoun Hujer.
5: Hujer, jděte si po svých.
6: Hujer, metelesku blesku.
2: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
4: No, nepotěšil jste mne.
2: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Nyní jsem ostěval do Humpolce.
2: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič, ten tvrdý chleba má.
2: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: Jak to aktuálně vypadá u lávky přes Ploučnici v České Lípě? To se za okamžik dozvíte z úst Miroslava Hlubce v dalších zprávách.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávních agend v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou meziresortní spolupráci a dohled. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů, budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoci seniorům. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu. Lávka přes Ploučnici v České Lípě bude na 3 týdny uzavřená. Spojnici mezi městským stadionem a Dubickou ulicí nechá radnice očistit a nově natřít. Zároveň dělníci opraví a vymění dřevěná prkna tvořící chodník. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Dál prošlo i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. K večeru méně srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Miroslava Hlubce. Středa s datem 1. července pokračuje také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme vás tedy u poslechu a připomínáme tedy i v podstatě druhou polovinu letošního roku 1. července v kalendáři. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Za okamžik to budou další aktuality a zajímavosti z libereckého kraje a chybět nebude cesta za těmi nejmenšími. O čem nám dnes budou povídat předškoláci. Můžu nastínit, že to bude trochu technika a trochu dětská fantazie. Zkrátka budeme řešit mobilní telefony.

0: Za námi další písnička, která nám nezestárla, byla Lenka Filipová a společně s ní píseň Prý se tomu říká láska. Tak trochu melancholie, 9 minut po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Měli jsme možnost vrátit se do roku 1984, ne k tomu románu, k té knížce, ale právě do letopočtu. K tomu můžeme připomenout rok 1984, například z dvou velmi pěkných událostí. Tou jednou jsou ku příkladu narozeniny. Právě v březnu roku 1984 se narodila herečka Ester Geislerová a myslím si asi to nejvýznamnější výročí tohoto roku, když se přesuneme k vědě. To totiž Nobelovu cenu následně tady za literaturu dostal Jaroslav Seifert, tak ne tedy kolem úplně vědy, nicméně u Nobelovy ceny tam se pozastavit můžeme. Tolik tedy rok 1984. Zpět do současnosti máme pro vás připravené další aktuality i tedy co se prázdnin týče. Ku příkladu město Desná upozorňuje svoje obyvatele, že o prázdninách bude z provozních důvodů omezená otevírací doba na tamní poště. Konkrétně od 3. července do 21. srpna. Provozní doba bude dopoledne i odpoledne o hodinu kratší. Přesný rozpis případně najdete také na stránkách města, to znamená město-desná.cz, odkud jsme informace čerpali. Důležitou informaci tu máme také pro obyvatele Pasek nad Jizerou, kteří plánují návštěvu lékaře. Pan doktor Peševsky na stránkách města oznamuje termín své dovolené, která začíná příští týden, a to v pondělí 6. července. Potrvá až do 17. července, kdy ho bude zastupovat paní doktorka tedy Všetičková, a to v Harachově. Jak byste případně nalezli také na webu paseky.cz. A ještě jednu informaci tu máme. Tu jsme v tomto momentě našli tedy na webových stránkách Smržovky ve výstavní síni zámečku ve Smržovce na Jablonecku. Můžete totiž zítra navštívit fotografickou výstavu s názvem Za malou louží, za velkou louží. K vidění budou díla sboru dobrovolných fotografů. Výstava bude přístupná až do 1. srpna. Přesný rozpis návštěvních hodin, stejně jako bližší informace o fotografiích jako takových, najdete na stránkách Smržovky, odkud my informace čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 1. července bude většinou zataženo, a to s četnými přehánkami nebo deštěm. Místy se vyskytnou i bouřky, ostatně jako tomu bylo v noci, k večeru budou srážky od západu ale postupně ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách mezi 15 až 18 stupni Celsia a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po skupině Elan mi pravděpodobně dáte za pravdu, že dnes už jsou nedílnou součástí našich životů a možná ani nepřemýšlíme o tom, že to bylo jinak. Mluvím tedy o mobilních telefonech. Vzpomenete si na ten váš první? Byl to Alcatel nebo třeba Nokia? Možná už asi ani přesně nevíte, kdy jste si z něj vlastně zavolali poprvé. Já jen tedy připomenu jedno výročí. Dnes je to totiž 30 let, kdy společnost Eurotel spustila první mobilní síť GSM v Česku. A ve stejném roce, tedy 1996, na konci září u nás začala působit i další společnost, a to Radiomobil. Tak si pojďme o těch mobilech něco povědět, a to s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je mobil?
2: Mobil, kdyby někdo chtěl zavolat někomu, který není na dlátky.
1: Čemu slouží mobil hlavně?
2: Aby věděli, kolik je hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
2: Že já se podívám na fotky a mám tam už bez dovolení. Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
2: Mobil a hračky. Jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce. Vy ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne. Ale jsem ho dala strejdovi, ale on byl už stejně docela rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách. Až budeme dospělí. Ano, až budeme dospělí, tak budeme mít

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Darování krve omezují teď dovolené v zahraničí. Kruhový objezd na Kunratické v Liberci je opět průjezdný. Amalgámové výplně v Česku končí. Dnes bude zataženo s deštěm a bouřkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivě kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Dočasné vyřazení z dárcovství krve na jeden měsíc platí i pro návrat z některých evropských zemí, jako je severní Itálie, Středomoří, Balkánský poloostrov, Řecko nebo Andaluzie ve Španělsku. Důvodem je výskyt přenosných chorob, říká primářka transfuzního oddělení krajské nemocnice Liberec Renata Procházková.
2: Konkrétně zápory nilské horečky, nebo teďka se nám objevila ve Francii horečka dengue a podobně. Zvláštní omezení jsou ještě na malárie. Přináší to určitý omezení, ale není to zas až tak zásadní, protože v létě je nižší operativa.
0: Seznam zemí, pro která omezení platí, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. Týká se to ale jen dárcovství krve. Plazmu je možné po návratu z ciziny darovat okamžitě. Od včerejška je průjezdná nová turbookružní křižovatka na silnici číslo 14 v Libereckých Kunraticích. Stavba objezdu se čtyřmi rameny stála 45 milionů korun. Sjezd k nově vznikajícímu sídlišti Nová Kunratická je zatím stále zavřený. Zbylé směry na Jablonec, Liberec a Kunratice jsou ale průjezdné. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je nyní na vozovce dočasné dopravní značení. V nejbližší době ho nahradí trvalé značení z odolné plastového materiálu.
3: Nová podoba křižovatky zvýší kapacitu a přispěje k plynulejšímu provozu. Řidiči si zvolí jízdní pruh ještě před vjezdem do turbookružní křižovatky. Díky předem určeným jízdním pruhům se zvýší plynulost provozu a sníží riziko nehod.
0: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou především zdravotní a ekologické. Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese. Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie. 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, dokonce silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný poslech. Teď už tedy středečního dobrého rána, 4 minuty po 7 hodině. K tomu také trochu deště, přece jen i ten k létu patří. A jak už jsem říkal, myslím si, na letních táborech a obecně i třeba během letních dovolených pár dní právě za doprovodu deště mělo takovéto určité kouzlo. Alespoň se tedy pročistil vzduch, což se teď momentálně děje. A po těch vedrech v minulém týdnu je to rozhodně příjemná změna. My se společně za okamžik budeme věnovat taktéž létu, ale i sportu. Konkrétně tedy se budeme mít možnost pozastavit u českých sdruženářů, a to u Jiřího Konvalinky a také Lukáše Doležela. Jak tedy léto vnímají a prožívají oni, to se ve vysílání dozvíte už za okamžik. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Dobré ráno nám pokračuje, a to i 10 minut po 7 hodině, hlavně ať máte dobré ráno vy, tedy naši posluchači. My jsme mluvili o sportu a ani v letních měsících si čeští sdruženáři moc neodpočinou. Aktuálně se vrátili ze soustředění v Norsku, kde se společně připravovali s německou reprezentací. Po pár dnech doma zase budou balit kufry a vydají se pro jistotu do slovinské Planice.
1: Český reprezentační výběr bude mít v sezóně mezi dospělými dva reprezentanty, Jiřího Konvalinku a také juniorského mistra světa Lukáše Doležala. Ten má před sebou první sezónu už jen v seniorské kategorii.
2: Uvidíme, jako je to určitě velká motivace a doufám, že budeme zvědkou přísliby do dalších let.
1: Výkony Lukáše Doležala motivují také Jiřího Konvalinku, který už má za sebou například zkušenosti z olympijského startu.
3: Určitě je to taková ta laťka, vlastně Doldy je takový to přímý porovnání, jak vypadá úroveň juniorského mistra světa, takže to mě těší a myslím si, že pro ten náš mladý tým, že to je akorát pozitivum.
1: Kromě přípravy čekají ovšem sdruženáře tradičně rovněž letní závody.
3: Letní sezóny máme tam vlastně zase Summer Grand Prix, čili jako letní světový pohár, máme tam vlastně Rakousko, Francie a Německo. To je asi největší jako ty highlighty letní sezóny, ale my se spíš jako budeme soustředit na tu zimní. No.
1: Hlavně potom na spolupráci mezi sebou. Po poslední sezóně totiž ukončili činnost Lukáš Daněk a Jan Vytrval.
3: Určitě nesoupeříme mezi sebou, spíš jako soupeříme spolu proti zbytku světa. Vlastně jsme zbylí dva kousci, takže určitě si nebudeme jako přitěžovat, spíš jako věřím, že budeme jako se navzájem podporovat a že vlastně tímto dojdeme nejdál. No.
2: Tak my s Jirkou budeme objíždět nejspíš všechny světové poháry, takže teďka bude důležité vybudovat nějakou dobrou kapacitu toho vytrvalostního formátu a pak už vlastně jenom vyladit, aby jsme vydrželi celou zimu podávat nějaký rozumný výkony. Já si myslím, že oba máme asi největší cíl mistrovství světa, takže určitě tam něco předvíst a další velký cíl je být pravidelně prostě nějaký rozumný výsledky předvádět a dobrý výkony v tom světovém poháru.
1: Navázal na Jiřího Konvalinku Lukáš Doležal. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve středu už o něco chladněji, ty nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni Celsia. Očekáváme většinou zataženou oblohu s četnými přehánkami nebo deštěm a místy se vyskytnou i bouřky. K večeru budou ale srážky od západu postupně ubývat a večer začne také částečně ubývat i oblačnost. Biometeorologická předpověď dnes na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: tebe.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jak je to momentálně se vstupem do parku u zámku v Zákupech na Českolipsku? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Krajská nemocnice Liberec vyměnila po 10 letech lineární urychlovače. Předchozí už byly poruchové. Díky evropské dotaci mohla nemocnice pořídit o jeden přístroj víc. Místo dvou má nyní tři. Park u zámku v Zákupech na Českolipsku je aktuálně přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kontrola vstupu do parku má zamezit jeho poškozování některými návštěvníky. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Ekvádor 2-0 a zahrají si osmifinále. Dále mezi nejlepších 16 týmů postoupili Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0 a Norsko zdolalo pobřeží slonoviny 2-1. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. K večeru čekáme méně srážek i oblačnosti a nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 277 u obce Kobyly na Liberecku spadl strom. Úsek se dá opatrně projet, na místo jedou hasiči.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno pokračuje, dobré ráno přejeme vám s datem 1. července a teď tedy v čase 7:30. Můžeme připomenout, že je to právě dnes 35 let, kdy uplynula doba od zániku Varšavské smlouvy, což můžeme připomenout byl vojenský pakt zemí východního bloku. Zajímavý je ale tím, že je to asi jediná vojenská organizace na světě, která zaútočila na svého vlastního člena. Hádáte správně, bylo to Československo v roce 1968. My tedy Varšavskou smlouvu připomeneme před 8 hodinou. Do té doby, co nás rozhodně nemine, je telefonát meteorologům i s tím, co se momentálně děje venku.

0: písní Pavla Bobka pokračuje naše středeční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokud právě teď tedy 10 minut po půl osmé snídáte, popřejeme dobrou chuť a k tomu můžeme nabídnout další aktuality z libereckého kraje. Ku příkladu Pěnčín na Jablonecku na svých stránkách zveřejnil změnu otevírací doby tamní pošty partner Dřevěnka. Změna se týká tedy jen prázdnin, a to znamená od dnešního data až do 31. srpna. Zároveň upozorňuje, že v pátek 3. července bude mít pošta zavřeno úplně, případně můžeme odkázat právě na web pěnčín.cz. A dobrou zprávu máme pro obyvatele Rychnova u Jablonce nad Nisou a blízkého okolí. Tamní letní kino je opět v provozu, promítat začne v pátek 3. července, a to českou komedii Na horách s Adélou Gondíkovou, Veronikou Kek-Kubařovou nebo Ondřejem Pavelkou v hlavních rolích. Předpokládaný začátek je 21:30, ale promítat se následně bude až po setmění. Kino je otevřené hodinu před začátkem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Středeční dobré ráno pokračuje, první červencový den, k tomu 7.43 a my se společně s paní Klárou Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu budeme moci podívat na počasí. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si, bez povšimnutí nemůže zůstat ten venkovní déšť, který jste nám konečně tedy naplánovali. Doufali jsme, že přijde a on přišel. Prozraďte, vydrží nám po celý den?
2: Po většinu dne ano. Po celý den by tady mělo být většinou nadále s velkou oblačností a četnými přeháníkami nebo deštěm, ale vyskytnout se mohou také bouřky. Tam hlavním rizikem by potom mohly být přívalové srážky kolem 40 mm. Na některých stanicích, konkrétně do Prachtice nebo Holenice, už ten úhrn přes 40 mm byl dosažen. No a teploty, buď to budou na podobných hodnotách jako teď, to znamená okolo 18-19 stupňů, na horách okolo 15, nebo pokud někde chvíli přestane pršet, tak by ty teploty mohly lokálně vystoupat až ke 22.
1: A jenom tedy pro úplnost můžeme zmínit ty aktuální teploty, kolik tedy měříme v Libereckém kraji v ranních hodinách?
2: Teď je to převážně mezi 17 a 19 na horách, potom mezi 13 a 15.
1: Myslím si, oproti těm vedrům, které jsme si minulý týden někteří užívali, někteří přežívali, tak je to velmi příjemná změna. Informace o počasí nám tedy sdělila paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vy také, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Nebojte se ničeho, do půlnoci stále daleko přece, na hodinách momentálně 7.48. V kalendáři 1. července, a je to tedy nejen začátek dalšího měsíce, ale je historické datum. Před 35 lety totiž zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku řízený Sovětským svazem a 1. července roku 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla tedy v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Však se také podle historika Prokopa Tomka uvažovalo před 35 lety o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo také NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si

0: také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
1: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 1955 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
0: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy, zejména ji prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
1: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími, to byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
2: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
0: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Hejnice chtějí snížit náklady města na svoz odpadu. Ode dneška na Máchově jezeře funguje lodní doprava. Liberec má nový oficiální fotopoint s výhledem na Ještěd. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Hejnice na Frýdlansku chtějí ušetřit na poplatcích za odvoz směsného nevytříděného odpadu. Teď radnice za svoz komunálního odpadu doplácí ročně 2,75 milionu korun. Poplatky od občanů na pokrytí nákladů nestačí, i proto se město ode dneška zapojilo do nového svozového systému. Tříděný papír, plast, nápojové kartony a bioodpad bude svozová firma lidem odvážet přímo od domů, doplňuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Penězích aktuální poplatek na hlavu je 744 korun a podle posledního roku byly reálné náklady zhruba 1700 korun. Takže na každého člověka 1000 korun. Ty máme 2750 obyvatel plus 100 halupářů, takže vize je ta, že musíme naučit lidi fungovat trošku jinakým způsobem. To znamená, že žádný odpad znamená ten nejlepší odpad.
1: Na Máchovo jezero se ode dneška vrací pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8.20 z přístaviště v Doxech, poslední na stejném místě končí v 18.50, říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
4: Zastavuje na zastávkách Hotelport, Staré splavy Pláž, Staré splavy Šroubený, Borný, Březňák, Klůček a zpátky do Dox. A vychází to na hodinku 10.
1: 4x denně z Dox vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby. V libereckém sportovním areálu Vesec funguje první oficiální fotopoint ve městě. Lidé ho najdou na kopci Špičák. Fotit se můžou v dřevěném kruhu s červeným srdcem a s ještěrem v pozadí. Podobu fotopointu navrhl student střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček. Za novou atrakci Liberec zaplatil 435 tisíc korun. Kromě kruhové dekorace vznikly na kopci také dřevěné lavičky. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánů je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami i silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Raspenavě na Frýdlansku je kvůli nehodě uzavřená ulice Fučíkova. Osobní auto tam narazilo do viaduktu. Na místě zasahují záchranáři a policie nehodu vyšetřuje. A opatrně jeďte i po silnici 1/9 v Zakšíně u Dubé na Českolipsku. Až do večera tam budou upravovat porost za krajnicí. Jeden jízdní pruh je tam uzavřen. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 hodině k tomu, řekněme, tradiční letní den, přece jen i ten déšť po čase k létu patří a skutečně já osobně jsem velmi rád, že si ho můžeme i v Libereckém kraji užívat. Datum 1. července v kalendáři a už za okamžik nás ve vysílání čeká také cesta do Turnova. Ten totiž chystá rozsáhlou modernizaci veřejného osvětlení, to je téma, ostatně kterému se společně budeme za okamžik ve vysílání také s redaktorkou věnovat. Přejeme příjemný poslech, od mikrofonu vás do nového dne s přáním hezké vydařené středy a také šťastné cesty zdraví Martin Kolín.

0: Známe italsko-americké duo Albano a také Romina Power ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A to 11 minut po 8 hodině. Mluvili jsme o cestě na jih libereckého kraje a skutečně vedení turnova chystá rozsáhlou výměnu veřejného osvětlení. Do roku 2030 bude měnit 2/3 všech svítidel, včetně stožárů a žárovek. Svícení by tak mělo být úspornější a hlavně efektivnější. Víc nám teď poví také redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, jedná se o třetí etapu modernizace svítidel. Tato etapa zahrnuje výměnu většiny svítidel za LED žárovky. Kompletní výměna by měla být hotová do 4 let. Radnice si proto nechala vypracovat komplexní dokument, který zahrnuje všechny podrobnosti k modernizaci. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Je to takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: Doplním, že za dokument město zaplatilo přes 230 tisíc korun a samotná modernizace vyjde na zhruba 16 milionů. Většinu pokryje dotace.
0: Když ale zazpomínáme, v Turnově už některá svítidla vyměněná mají, tak můžeš připomenout kolik?
1: Ano, už v roce 2024, kdy začala první etapa, nechala radnice vyměnit 40 svítidel a stožárů a ve druhé etapě minulý rok to bylo 750 kusů svítidel. Většina vyměněných světel se nachází na hlavních tazích. Někteří lidé si stěžovali, že není příliš dobře vidět v noci. Radnice to ale zdůvodnila tím, že se snaží v noci svítit jen nezbytným počtem lamp kvůli úsporám a potom, co Česko zasáhla energetická krize, tak to tak dělá řada jiných měst.
0: Dají se už teda teď propočítat ty úspory?
1: Místostarosta Jan Lochman z uskupení proto očekává, že by mohla radnice už teď ušetřit až 700 tisíc korun ročně za energie. Celkem radnice zaplatí ročně jen za svícení zhruba 3,5 milionu korun a potom, co budou všechny lampy s úspornými žárovkami, mohla by spotřeba klesnout až na 500 000.
0: Říká tady redaktorka Johana Tománková, která nám připomněla aktuální plány turnova na výměnu veřejného osvětlení. My děkujeme za informace, popřejeme hezký den, zatím naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Povětšinou zatažená obloha, takový výhled máme tedy na středu 1. července. Většinou zataženo s četnými přehánkami nebo případně deštěm a místy se vyskytnou také bouřky, jako tomu bylo během noci. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne částečně ubývat i oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni Celsia. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a ještě ráno hlášený slabý proměnlivý vítr.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Americké fotbalisty čeká v noci na zítřek první zápas vyřazovací fáze na domácím mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v playoff. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte například z přenosu radiožurnálu Sport, tedy digitální stanice Českého rozhlasu. Už teď je ale vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo takové poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní čeva tady u nás známých jako čevapčiči a bosenské kávy se tam vydal také náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Franciska už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
3: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
2: Jako první tam gasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
4: Ali, navíjám za Bosnu.
5: In Sarajevo, in Bosnia.
6: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele, všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
2: Já vidím džezvu.
5: Džezva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
7: Jak víte, tak džezva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
5: What makes me glad is they all come back.
7: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
2: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
7: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob. Hrát tady fotbalové mistrovství světa proti Američanům, to bude moc zajímavý zápas plný emocí. Bosenští fotbalisti se už teď zapsali do historie, když postoupili do play-off a vůbec sem na šampionát. Byli jsme opravdu hrdí, když v kvalifikaci porazili Itálii.
2: Usmíval se majitelův syn Mirza. On sám je judista, který sní o tom, že by Bosnu a Hercegovinu mohl reprezentovat za 2 roky na olympijských hrách tady nedaleko v Los Angeles. Dnes ale bude obzvlášť držet palce fotbalistovi, kterého kdysi do evropské špičky vyslalo angažmá v Teplicích.
5: Edin Džeko is like amazing player, but even better person.
7: Edin Džeko je úžasný hráč, ale ještě lepší člověk. Jednou jsem se s ním osobně setkal, když jsem byl malý kluk a on ještě hrál v Sarajevu za Željezničar. Bylo to v jedné kavárně, dal mi autogram, ale bohužel už ho nemám. Víte, jak to je, když maminky uklízí dětem v pokoji. Takhle jsem o ten podpis přišel, ale je to pěkná vzpomínka. A kdo ví, třeba sem k nám přijde na čevapy. To by nás potěšilo.
2: Říká Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Franciska, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby.
8: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale. Rich girl, she buys her dreams.

0: dalších zprávách se společně s Miroslavem Holubcem podíváme také na plány Kořenova, co se výstavby týče.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Experti z Evropské unie kritizují přesun agend lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou mezirezortní spolupráci a dohled. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů. Budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoci seniorům. Lávka přes Ploučnici v České Lípě bude na 3 týdny uzavřená. Spojnici mezi městským stadionem a Dubickou ulicí nechá radnice očistit a nově natřít. Zároveň dělníci opraví a vymění dřevěná prkna tvořící chodník. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Zaměřit se chce například na přístupové rozhovory se státy, které mají zájem o členství v unii. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. V dalším kole si zahraje i Jakub Menčík a Jiří Lehečka. Tereza Valentová, Sara Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. K večeru čekáme méně srážek i oblačnosti a nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další zprávy Miroslava Holubce. Po 8:30 přejeme příjemný poslech středečního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Budeme mít možnost trochu zavzpomínat a vrátit se do školních let. Pravděpodobně každý z nás si pobyt ve škole chtěl vždy nějak zpříjemnit. A pravděpodobně každý z nás znal někoho, kdo si ho zpříjemňoval, byť třeba lehce za hranou zákona. O tom, jak si ho zpříjemňovali na Jablonecku, o tom se budeme moci dozvědět už za okamžik, a to v krimi příběhu Miroslava Holubce. Školačka z Jablonecka totiž skončila opilá v péči lékařů. Tak jak konkrétně a případně jak hojně si ona školní roky užívala, to se za okamžik dozvíme.

0: Společně se švédskou skupinou ABBA jsme se přesunuli až do 70. let minulého století. Můžeme připomenout rok 1974, právě světový hit Waterloo, a také můžeme připomenout účast na pěvecké soutěži Eurovize. Už rok předtím, tedy v roce 1973, se skupina snažila zvítězit. Tam se to nepovedlo a pak právě v roce 1974 nastoupili s touto písní. A Waterloo už tedy v podání ABBY bylo vítězné, to byl tedy rok 1974 společně se švédským nádechem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My jsme ale po půl deváté, teď už tedy 9 minut po půl deváté, slíbili pohled do jablonce. V první řadě ale je potřeba si připomenout, že alkohol je metla lidstva. To je bezesporu léty osvědčené heslo. Jednou z nejtypičtějších vlastností mládeže je ale nedůvěra v poučky starších a zkušenějších. Takže není divu, že se snaží i tohle rčení o alkoholu ověřit na vlastní kůži. Něco nám o tom poví Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy. Alkohol a mládež. To je téma, které by v ideální společnosti vůbec nemělo existovat. Jenže ono existuje, vždycky existovalo a nejspíš vždycky existovat.

0: bude. A netýká se samozřejmě jen České republiky. Alkohol je zkrátka součástí lidské kultury, zatím ho nevymítili ani zákazy, ani exemplární špatné příklady. Pomohla by snad větší prevence, ale to není zrovna lákavé politické téma, možná jako součást předvolebních slibů, ale všichni víme, jak předvolební sliby dopadají. Děti vidí alkohol, a nejen alkohol, jako něco lákavého, něco dospěláckého, něco cool a touží minimálně ochutnat, vyzkoušet, jak to vlastně funguje. A není to jen výchovou, stává se to i v těch nejlepších rodinách, tedy i těm nejzodpovědnějším rodičům. A tak se nedávno stalo, že se jedna partička nezletilých na Jablonecku opatřila láhev vodky a jala se zkoušet účinky alkoholu na jejich nevyzrálé organismy. Jedna z dívek se toho zhostila s takovým fortelem, že za chvíli zůstala ležet neschopná slova ani pohybu. Ještě, že byla uprostřed party. Parta se sebrala a utekla. Zůstala jen hrstka těch nejzodpovědnějších, respektive těch nejmíň nezodpovědných a snažila se kamarádce pomoct. Nebyl mezi nimi ale ani jeden zdravotník, takže se nakonec odhodlali ke krajnímu řešení. Zavolali rodičům. A rodiče následně zavolali sanitku. Lékaři sebou pochopitelně vzali i policejní hlídku, protože evidentně došlo k nezákonnému jednání. Mluvím o poskytnutí alkoholu nezletilým. Dívenka snad vyvázla bez zdravotních následků, každopádně má celá událost aspoň jedno pozitivum. Až jí zas příště budou kámoši lákat, pojď, dej si s náma. Může je s klidným svědomím odpálkovat, nejdu, nechci dopadnout jako minule.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čekali jsme na déšť a skutečně dnes očekáváme většinou zataženo s četnými přehánkami nebo právě deštěm. Místy se vyskytnou bouřky, a to i silné, k večeru budou srážky od západu ubývat a večer začne částečně ubývat i oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni, biozátěž mírná, tedy na jedničce, a ráno hlášený slabý proměnlivý vítr.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Se skupinou Divoký byl míříme k závěru našeho dnešního ranního vysílání. S písní Čmelák skutečně jsme se dostali až 8 minut před 9. hodinou. Po 9. už to bude dopoledne pod Ještědem a také kolegyně Iveta Kalátová. Důležitý čas je ale připomenout také 9 hodin a 45 minut, kdy nám bude pokračovat Zámecké léto. A vy opět budete mít možnost nejen se něco o zámcích na našem území dozvědět, ale také si následně zpříjemnit celé léto, potažmo, tak ten poletní čas, a to skvělou soutěží. Tak rozhodně doporučím také 9 hodin a 45 minut ladit Český rozhlas Liberec a k tomu samozřejmě s předstihem a popřeji hodně štěstí, aby to v ideálním případě vyšlo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak s přáním vydařeného středu pracovního týdne a vydařené středy loučí Martin Kolín.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Hasiči odklízejí následky nočních bouřek. Na Frýdlantsku ode dneška funguje odpadový systém door to door. Hodkovice nad Mohelkou budují přírodní koupací biotop. Dnes bude zataženo s deštěm a bouřkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Česko v noci zasáhly silné bouřky. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily také elektrické vedení, některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někde provázely kroupy o průměru větším než centimetr. Meteorologové očekávají další silné bouřky s kroupami i dnes, a to na Moravě a ve Slezsku. Ve Frýdlantském výběžku ode dneška funguje odpadový systém door to door. Lidé díky němu můžou třídit odpad přímo u svých domů. Požádat mohli o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zaregistrovalo zhruba 1100 domácností. Kromě rodinných domů se změna týká také sídlišť. Tam jsou kontejnery na směs i tříděný odpad nově uzamčené gravitačními zámky, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
2: To je takové zařízení, ke kterému je takový normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede kukavůz, to znamená odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
0: Společně s Frýdlantem zavedlo nový systém dalších 17 měst a obcí na Frýdlantsku. Mezi nimi například Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Přestavbou koupaliště na přírodní koupací biotop chce letos v létě zahájit vedení Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Radnice v opakovaném výběrovém řízení vybrala stavební firmu. Během července s ní chce podepsat smlouvu. Lidé by se tam mohli začít koupat už příští rok, říká nezávislá starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zcela optimisticky předpokládám, že minimálně část koupací sezóny v příštím roce již stráví nedočkaví příznivci vodních radovánek na novém zrekonstruovaném koupacím biotopu v Hodkovicích.
0: 5 dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili také muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami i silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia. Vál bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě je dočasně uzavřená plynární ulice. Policie tam vyšetřuje pád větve na auto. Jezděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Naladili jste se vysílání Českého rozhlasu Liberec a protože teď už máme krátce po 9. hodině, právě začíná dopoledne pod deštědem, u poslechová zdraví Iveta Kalátová. To byla zajímavá noc z června na červenec. Možná i u vás bouřilo, pořádně pršelo, tak vzduch se trochu pročistil, tak doufám, že už i vám se lépe dýchá. Ovšem teď už se podíváme do našeho dopoledního programu, tak bude to také mimo jiné o jednom splněném snu. Před pár dny se totiž splnil Heleně Polákové ze Železného Brodu sen o účast účasti na mistrovství světa v kulturistice. A nejen to, v Newcastlu dosáhla ve své třídě na mistrovský titul. Jak dlouhá a náročná byla cesta k tomuto titulu, to se dozvíte už za chvíli. No a také zavítáme do frýdlantského výběžku. V 18 městech a obcích začíná fungovat systém svozu odpadů door to door. No a těšit se můžete také na soutěžní pořad Zámecké léto s Pavlem Kudrnou. Co vám popřát, ať se vám 1. července i nadále dobře daří a hezky poslouchá.

0: Tak Robinson na svém ostrově asi těžko řešil odpady, když tam žádné neměl, všechno měl z přírody. Ovšem my žijeme v civilizovaném světě, no a o odpadech bude právě teď řeč v příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ve frýdlantském výběžku ode dneška funguje takzvaný door-to-door systém odpadového hospodářství. Lidé můžou nově třídit odpad přímo u svých domů a ve Frýdlantu se změny týkají nejen lidí v rodinných domech, ale taky na sídlištích. A podrobnosti už teď přidá reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak přesně systém door-to-door funguje?
1: Lidé z rodinných domů mají na svém pozemku vlastní nádoby, do kterých můžou třídit. Nádoby jsou na papír, plast, bio a bioodpad, s tím, že si lidé mohli vybrat, zda chtějí všechny tři nádoby nebo například pouze popelnice na plast a papír. To se podle starosty Dana Ramzera z ODS týká třeba těch, kteří mají kompost nebo slepice a bioodpad likvidují tímto způsobem. Popelnice s tříděným odpadem pak bude odpadová firma vyvážet podle předem daného harmonogramu. I nadále jsou ale k dispozici sběrná hnízda, kde je možné vyhazovat například kov. Nápojové kartony můžou lidé vhazovat do žlutých popelnic, které už mají u domu.
0: A týkají se změny taky obyvatel sídlišť?
1: Je tomu tak, i tam se systém mění. Na sídlištích zůstanou sběrná hnízda, tak jako tomu bylo doposud. Nově jsou ale kontejnery uzamčené speciálními gravitačními zámky. Obyvatelé jednotlivých bytových domů k nim mají klíče, které si mohli vyzvedávat na radnici. Díky tomu by se podle radnice nemělo stávat, že budou do kontejnerů v hnízdech vyhazovat odpad lidé, kteří v místě nebydlí. Kvůli tomu byly totiž nádoby často přeplněné.
0: A co museli vlastně lidé udělat, aby nové nádoby nebo klíče dostali?
1: Tak první podmínkou byly zaplacené odpady. Současně museli uzavřít s městem smlouvu o výpůjčce nádob. Celkem měla radnice nakoupených 1260 sad a smluv má uzavřených zhruba 1100. Lidé se ale můžou i nadále hlásit, stejně tak si můžou nádoby doobjednat v případě, že si teď vzali třeba jenom nádobu na plast nebo na papír. Ještě doplním, že společně s Frýdlantem zavedli nový systém taky v Novém Městě pod Smrkem, Lázních, Libverda nebo třeba v Hejnicích. V Libereckém kraji už mají s tímto systémem zkušenost i v Doksech, Turnově nebo v Jablonci nad Nisou a loni systém door-to-door zavedli taky v České Lípě nebo Novém Boru.
0: V 18 městech a obcích ve frýdlantském výběžku tedy začíná fungovat systém svozu odpadů door-to-door. Podrobné informace nám přinesla reportérka Kateřina Kubíčková, tak za ně děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vím.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A dnes to bude popravdě opravdu hodně zajímavé téma, protože mezi jména, která proslavila českou kulturistiku ve světě, se nově zapisuje Helena Poláková, která v Newcastlu získala titul mistr světa, celosvětově nejstarší a jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací kulturistických soutěží NABBA. Kudy vedla cesta za snem, tak to zjišťuje už náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Zdravíme, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne z fitness centra v Železném Brodě. Proč z fitka? Protože kulturistický titul se musí odmakat. Ale vraťme se nejdřív úplně na ten začátek cesty za snem. My se Zelenou známe dlouhá léta. Tu figuru jsi měla vždycky nádhernou, ale kulturistku jsem v tobě úplně neviděl.
4: Je to pravda, no. Chtěla jsem prostě, líbil se mi ženský pevný tělo, takže jsem začala zvedat váhy a dělat bodybuilding.
3: Jak dlouhá, kolik let trvala ta cesta za snem?
4: 5. rokem dělám bodybuilding a 3 roky závodně pod federací NABA.
3: Co všechno musíš cvičit? Kolik z těch mučících nástrojů tady ve fitku musíš při tréninku vlastně tady projít?
4: No, je tady v Orgymu je výborný vybavení, takže tady vlastně je na každou část těla stroj, takže tady se musíš projít celý fitko.
3: Celý fitko, jak dlouho ten trénink trvá? Jak často trénuješ?
4: Před závodama jsem trénovala 5x v týdnu a trénink hodinu 15, hodinu 30 minut, intenzivní trénink.
3: Určitě to není ale jenom o tréninku těch svalů. Já vím, že u kulturistiky hodně záleží i na stravě.
4: Určitě. 70-80% dělá strava.
3: Tolik?
4: Určitě. Ruku v ruce jde strava a trénování. Nejde jíst, nejde makat a pak přijít domů a dát si guláš se 6.
3: Takže guláš ne, co dál ne?
4: No vesměs bílý pečivo, mouka, cukr, jídelák by měl být tvořený z bílkoviny, což je kotyč, tvaroh, zdravý, masíčko, kuřecí, hovězí, vejce, na to, aby narostly svaly, svalová hmota.
3: A je nějaký, řekněme, počet chodů denně, jako jíst pravidelně a podobně?
4: Určitě pravidelnost každý 3 hodiny. Menší porce a pravidelnost v jídle musí být.
3: Kulturistika ale není taky jenom o tom namakat ty svaly, ale taky je musíš umět ukázat.
4: To je pravda, každý na to nemá. Já jsem teda nejsem člověk, který by se rád ukazoval, ale tudy jiná cesta nebyla, takže udělalo mi to hroznou radost. Závody, 3. rokem vlastně závodím a našla jsem se v tom a je to prostě moje hobby.
3: Ty jsi získala předtím vlastně národní titul, uspěla si na české soutěži, pak vlastně na mezinárodní soutěži v České republice a když jsi mířila do toho britského Newcastlu, myslela jsi na tu příčku nejvyšší?
4: Určitě ne. Tam byla vlastně velká konkurence, protože závodila jsem jen s profíkama, protože mám profikartu z loňského mistrovství České republiky, takže konkurence veliká a byla jsem šťastná prostě, ani jsem tomu nevěřila.
3: Každý úspěch je jen začátek další práce. Píšeš na svých sociálních sítích, tak kam máš dál namířeno?
4: Budu to směřovat tím, že mám licenci na trenérku, tak zatím trénovat. Nevím, jestli budu obhajovat titul mistryně světa příští rok, ale určitě neusnout na vavřínech.
3: Teď si ale určitě užíváš ten úspěch, protože ono je to opravdu pár dnů.
4: Je to 21. června jsem vlastně vyhrál mistrovství světa.
3: No a jaké bylo přijetí doma od partnera, od rodiny, kamarádi?
4: Jasně, velká podpora, nádhera, prostě úžasný lidi, kolem sebe mám. Perfektní.
3: Tak ať se ti daří dál.
4: Moc děkuji moc.
3: Tak máme novou mistryni světa.
2: No, to je krásná zpráva. Tímto také paní Heleně Polákové blahopřejeme k tomuto krásnému mistrovství. No a ty, Jaroslave, už můžeš popřemýšlet třeba také nad kulturistikou. Nepřemýšlel jsi nad tím?
3: No ano, kulturista teoretik, tím se zabývám už dlouho. Já ano. Jsem dokonce i kulturistické závody párkrát moderoval, jo, takže
2: Noveda.
3: Já o tom něco teoreticky vím ano. A to mi úplně stačí.
2: Ano, tak zatím posiluješ s mikrofonem a my jsme za to rádi. Náš regionální stopař Jaroslav Hoření, děkujeme a hezký den, naslyšenou.
3: Naslyšenou odpoledne ze samosběru česneku.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Саму гвізда.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny. A svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Dneska jich má přes 1,75 milionu. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 milion vojáků se odsud nevrátilo. Zase reklama. Schválně, kolikrát jste si tohle řekli v posledních týdnech během sledování televize. Ta první televizní reklama byla odvysílána před 85 lety v roce 1941. Spot na hodinky Bulova se vysílal před přenosem zápasu baseballistů Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. A spot stál $9. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu. Provoz sedačkové lanovky na nejvyšší horu jihočeského Blanského lesa Kleť byla zahájena před 65 lety v roce 1961. Lanovka z Krásetína jezdí stále.
5: Bože, takový váhý večer.
4: Student Kroupa.
6: Tak co s vámi, chlapče?
4: Šplhoun Hujer.
7: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
4: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
6: No nepotěšil jste mne.
4: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Líník se rozstěval do Humpolce.
4: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Do té doby mělo mobily asi jen 45 tisíc zákazníků, hlavně podnikatelů. V nové síti jsme je měli během několika let úplně všichni. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič, ten tvrdý chleba má.
4: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Moc dlouho nám ta opatrnost nevydržela.
9: Dobrý den, pane řidič.
4: Ve stejný den před 20 lety mohly u nás osoby stejného pohlaví začít uzavírat registrované partnerství. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Humprecht, velice zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, jeli jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Takže je naopak náš pořad, naše zámecké leto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček

0: Asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem, jenom zajímavostím vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový

Pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Kořenově v Jizerských horách má vzniknout několik nových bytů. Hejnice dál řeší problémy s nedostatkem lékařů. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do centrální evidence. Dnes bude zataženo s deštěm a bouřkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů. Budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoci seniorům. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu, pokračuje starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Pečovatelku už nemáme, paní šla do důchodu a tady už by byly jenom byty, normálně buď mladý, starší. Ideální, když se to třeba nějak zakombinuje, jo, s magma. Uvidíme, jaký bude zájem i od těch starších lidí.
0: Na stavbu zdravotnického střediska a bytového domu obec připravuje projektovou dokumentaci. V Hejnicích ve Frýdlanském Výběžku je o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace, jeden z lékařů jde do penze. Ordinace bude prozatím uzavřena bez náhrady, přestože novým lékařům radnice nabízí 1 000 000 korun, městský byt a další výhody. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zájem lékařů není o tyhle ty části, podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách 3x, protože hledáme vlastně 2 praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná.
0: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitele starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Sport. Fotbalista Kylian Mbappé dorovnal Lionela Messiho v pozici nejlepšího střelce mistrovství světa. Francii pomohl k výhře 3-0 nad Švédskem 2 zásahy, dohromady má 6 gólů. Do osmifinále postoupili také Norové, kteří porazili 2-1 Pobřeží slonoviny, a Mexičani, ti zvítězili nad Ekvádorem 2-0. Počasí. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, i silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 v Liberci u Doubí ve směru na Turnov havarovalo osobní auto do svodidel. Levý jízdní pruh je proto aktuálně neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Časnou cestu a hlavně hezký poslech Českého rozhlasu Liberec na 97,9. A když už jsme u těch čísel, tak to vám 4 minuty po 10. hodině přeje už Iveta Kalátová. Na silnicích ještě zůstaneme, možná, že i vy, milí posluchači, rádi jezdíte na elektrokole a používáte přilbu, tak byste měli. Policie totiž loni zaznamenala o 1/3 více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. To je téma, na které se zaměříme už za okamžik. A také zavítáme na Karlovarský festival. Filmy promítá tento festival v sálech hotelu Thermal už od roku 1978 a právě do té doby vás zavedeme v další části našeho seriálu Týdne. Tak se máte určitě na co těšit. Hezký poslech.

0: Také jste rádi, že ty nejvyšší tropické teploty, doufejme, snad už máme za sebou a možná teď už si říkáte, teď konečně vyrazíme na kole. Pořídili jste si třeba i elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Potom byste si měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starších 65 let. A jak už se dozvíte v příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve středu 1. července s Českým rozhlasem Liberec. Tohle byl Marek Ztracený, tak doufám, že písnička vám zpříjemnila tento dopolední čas. A je zde také příjemný seriál týdne, ve kterém jsme se zaměřili jak jinak než na filmový karlovarský festival. Je to neuvěřitelné, ale začíná už tento pátek a hlavně letos slaví 60. narozeniny a opět se tam chystají davy lidí. A my si díky našemu rozhlasovému archivu teď můžeme připomenout i dobu, kdy filmové přehlídce vládla ideologie a kina byla poloprázdná.
1: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
2: Takhle začal první karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
1: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
3: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
2: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
4: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
2: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
5: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
2: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Termál.
6: Je to prostě nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
2: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Termal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
7: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Termál je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo?
2: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
8: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
2: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel vozit do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl.
9: Lenka Šmová, Český rozhlas.
0: To byla taková malá historická procházka mezinárodním filmovým festivalem, který už začne v Karlových Varech tento pátek. No a vzpomínáte si, milí posluchači, na jaké filmy se v Československu chodilo do kina po pádu komunistů, tedy v roce 1990? Třeba na Skřivánky na niti, které režisér Jiří Menzel natočil už o 20 let dřív. I takzvané trezorové filmy si připomeneme zítra ve stejném čase v seriálu týdne.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Středeční dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Pokud potřebujete přesný čas, máte ho mít, je 6 minut po půl 11. Pokud máte chuť také se něco dozvědět, něco zajímavého si přečíst nebo se také i zasmát, tak se podívejte na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz. Najdete zde nejenom nový vtip Petra Urbana, Rudy Pevrnce, je opravdu zdařilý a týká se našeho zábavného pořadu Zámecké léto. Tak se na ně určitě podívejte. No ale také zde najdete aktuální informace. Turnov finišuje s výměnou veřejného osvětlení. Bude potřeba obměnit 2/3 všech svítidel ve městě. Také Česko-Lipsko je zde zmíněno. Zdržení na obchvatu je minulostí. Opravený most na Česko-Lipsku zprůjezdní dopravu v obou pruzích. Podrobné informace najdete na našich webovkách liberec.rozhlas.cz. Stejně také informaci o tom, že lineární urychlovače zajistí přesnější ozařování v liberecké nemocnici, nahradí zastaralé technologie.

0: Ano, touto písničkou Levandulová, Hany Hegerové a Petra Habky jsme se trefili přímo do období, kdy levandule kvete. Teď ale ovšem se teď podíváme na jednu reklamaci v rámci spotřebitelského servisu. Vy se dnes totiž ptáte na reklamaci auta. Josef Černý potvrdí, že platí stejná pravidla jako u kteréhokoliv jiného zboží.
1: Zbýněk si koupil auto, protože mělo ale vysokou spotřebu oleje. Došlo na reklamaci, kde bylo konstatováno, že bude potřeba vyměnit motor. To ale prý bude chvíli trvat. Pan Zbýněk by rád věděl, jaká jsou v takové situaci jeho práva, jestli může požadovat vrácení peněz. Pane posluchači, vaše nároky mají určité pořadí. Na prvním místě je oprava, kterou ale prodejce nebo servis musí stihnout do 30 dnů. Pokud nestihne, teprve potom máte nárok na výměnu vozu nebo na vrácení peněz. Je pravděpodobné, že na vás budou zkoušet podepsání souhlasu s prodloužením termínu, ale nic takového nepodepisujte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A je tu čas v dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec i v dopolední na recepty našich babiček. No, během léta v receptech nahlédneme i kousek za hranice. Dnes to bude do Saska. S tamními zvyky a receptem na čočkový hrnec nás seznámí Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: Naše prázdninové povídání o kuchyni našich babiček dnes věnujeme kuchyni našich nejbližších sousedů. Těm za plotem, nebo ze zaplotu, jak se u nás říkávalo, sousedům za nejbližší hranicí.
2: Z našeho kraje se do ciziny chodilo za prací nebo na trh. Některé zboží se odtud i pašovalo. Nejblíž to měli obyvatelé Krkonoš, Jizerských a Lužických hor. A právě v těchto regionech docházelo během staletí k vzájemnému ovlivňování způsobů života lidí, kteří tady žili.
1: To se projevilo i v přípravě jídel, které místní hospodyně připravovaly a dodnes připravují třeba v kraji pod Lužickými horami. Místní kuchyně je součástí takzvané saské kuchyně. To je ovšem velice široký pojem, protože se říká, že existuje tolik saských kuchyní, kolik je různých regionů současného Saska. Konkrétně jde o kuchyni Fojtska, která je mnohem ovlivněna Durinskem a Franky, kuchyni Krušnohoří, kuchyni v okolí Lipska, drážďanskou kuchyni a nám nejbližší kuchyni saského Švýcarska a Lužických Srbů, tedy Horní Lužice a Dolní Lužice. Saská kuchyně se vyvíjela po staletí a byla hodně ovlivněna okolními regiony i zeměmi, tedy i Českem a Polskem.

0: 1,5 litru vody nebo masového vývaru, 2 cibule, půl kila brambor, pepř, sůl, majoránku, 8 litru láku z okurek. Předem namočenou čočku vaříme asi půl hodiny na mírném plameni ve vodě či ve vývaru spolu s na kostičky nakrájenými kyselými okurkami a okurkovým lákem a troškou pepře. Špek pak nakrájíme a vyškvaříme a opečeme na něm nasekané cibule a přidáme k čočce. Oloupeme brambory, nakrájíme je na malé kousky, uvaříme je ne zcela do měka a pak přidáme k čočce. Dochutíme majoránkou a solí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

To byli Plavci, zvedněte kotvy, 5 minut před 11. hodinou dopolední pod Ještědem. První červenec je hodně deštivý, je bouřlivý a také je hodně teď temný, alespoň tady nad Libercem. Ovšem z toho deštivého počasí máme všichni jak jinak než radost. Radost mají určitě i zemědělci, i farmáři a mám takový pocit, že i spolumajitel farmy Vojtěška Martin Kinský, který bude naším dnešním hostem, získali ocenění regionální potravina Libereckého kraje a také obsadili druhé místo v soutěži Farma roku. Ovšem začátky nebyly jednoduché, nejenom o tom bude další hodina, tak si na to počkejte.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Darování krve teď omezují dovolené v zahraničí. Ode dneška na Máchově jezeře funguje lodní doprava. Používání amalgámových výplní v zubařských ordinacích skončilo. Dnes bude zataženo s deštěm a bouřkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivě kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Dočasné vyřazení z dárcovství krve na jeden měsíc platí i pro návrat z některých evropských zemí, jako je severní Itálie, Středomoří, Balkánský poloostrov, Řecko nebo Andaluzie ve Španělsku. Důvodem je výskyt přenosných chorob, říká primářka transfuzního oddělení krajské nemocnice Liberec. Renáta Procházková.
2: Konkrétně zápory nilské horečky, nebo teďka se nám objevila ve Francii horečka dengue a podobně. Zvláštní omezení jsou ještě na malárie. Přináší to určitý omezení, ale není to zas až tak zásadní, protože v létě je nižší operativa.
1: Seznam zemí, pro která omezení platí, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. Týká se to ale jen dárcovství krve. Plazmu je možné po návratu z ciziny darovat okamžitě. Na Máchovo jezero se ode dneška vrací pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8.20 z přístaviště v Doxech, poslední na stejném místě končí v 18.50, říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
3: Zastavuje na zastávkách Hotelport, Staré splavy Pláž, Staré splavy Šroubený, Borný, Březňák, Klůček a zpátky do Dox. A vychází to na hodinku 10.
1: 4x denně z Dox vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití 3leté Viktorky. Vedle chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. 3letou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ní žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. Účinnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami i silnými. K večeru budou srážky od západu postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V České Lípě se v ulici Pod Holým vrchem střetla dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak vás pěkně vítám v pokračování středečního dopoledne. Pod Ještědem, tak nad Libercem to docela slušně bouří, tak pokud jste na cestách, tak vám popřeji šťastnou jízdu, ať v pořádku dorazíte do cíle své cesty. Za chvíli už se přivítáme se spolumajitelem farmy Vojtěška s Martinem Kinským, tak ekofarma Vojtěška, kterou vybudovala Ilona Kodymová se svým partnerem Martinem Kinským z malého záhumenkového hospodářství Podědovi poblíž Malé Skály, se totiž může pyšnit druhým místem v anketě Farma roku 2025 a to už po 23. vyhlásila Asociace soukromého zemědělství. Jaké to je hospodařit na 125 hektarech luk a pastvin a starat se o více než 90 kusů skotu a také koní? Nejenom o tom si budeme povídat se spolumajitelem farmy Vojtěška Martinem Kinským.

0: krásná představa strávit léto na této krásné pláži Copacabana, o které nám zpívala Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já už u nás vítám hosta, u kterého mám pocit, že se také vrátil od někud z nějaké pláže, protože je opálený, ale ono to asi nebude tím, že by byl někde na pláži, ale je to práce ve farmě. Spolumajitel farmy Vojtěška Martin Kinský je naším dnešním hostem. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Teď jste se tak zadíval ven, jak venku leje, jak z konve. Má člověk s vaší profesí velkou radost tohoto počasí?
1: Máme teď radost, protože my máme sklizeno všechno, takže teď vlastně nám krásně porostou otavy díky dešti. Nejsme ve stresu, že prší.
0: Ano.
1: Máme hotovo.
0: Ono se říká, že člověk z města tady tu velkou radost nepochopí, jaké to je, když člověk sveze poslední furuse na poslední balíky a poté se spustí dešť a říká si, no tak jsme to stihli.
1: Přesně tak, že je to vždycky stejný. Jsme rádi, že to stihneme a ta poslední fůra je už většinou na limitu, že bude pršet, nebude pršet, stihneme, nestihneme. Když se to stihne, tak se usmíváme, že jo, když ne, no, ten čas my neovlivníme.
0: Tak.
1: Někdy nám to dopřejou, někdy ne. No,
0: no Ekofarma Vojtěška, vysídlíte poblíž Malé Skály, jenom abychom si to trochu zmapovali, kde přesně?
1: Ano, sídlíme nahoře na Klíčnově, to je, patří to pod obec Půlečný, ale většina těch pastevních areálů a luk, o kterých hospodaříme, je v katastru Sněhov a Mukařov, což už zase spadá pod Malou Skálu, jsme přesně na tom rozhraní.
0: No, vy vlastníte 125 hektarů luk a pastvin, stále platí to?
1: Je to tak, obhospodařujeme zhruba 125 hektarů luk a pastvin, nevlastníme všechny, větší část je v nájmu, drží to vlastně místní obyvatele toho Sněhova nebo Mukařova a my na jejich pozemcích hospodaříme jako pachtýři.
0: No a platí těch 90 kusů skotu?
1: Teď aktuálně je tam asi 92, 93, se to pohybuje úplně z hlavy, to nevím.
0: No, tak hodně jsem si o vás už načetla, přečetla, viděla jsem spousty fotek, to vaše plemeno je hodně zajímavé, je to takový hodně chlupatý, rohatý skot, co to je?
1: Začali jsme na Highlandu, Highland Cattle, skotský náhorní skot. On se nám líbil na začátku, takže jsme to na něm jakoby postavili, protože vědomost nebyla tak velká, ale postupně se dostáváme k tomu, naším cílovým produktem je kříženec Highlanda s Aberdeenem Angus. Ten kříž se nám jakoby líbí nejvíc a teď už následující generace už vlastně budou všichni jakoby kříženci. V těch čistých Highlandů držíme málo. Čistý Highlandy držíme všechny v základním stádu, ty maminy jsou všechny čistý Highlandi, a vlastně k tomu máme angustského bejka.
0: Jak jste k tomu dospěli?
1: K tomu křížení. No, slyšeli jsme to, že se to dělá, viděli jsme to někde, ale hlavně vlastně ve chvíli, kdy jsme ty kusy přivezli na bourárnu a vidíte vlastně toho Highlanda, že má ty partie menší, mín kilo a vlastně máte menší možnosti to vůbec jakoby prodat. To maso je skvělý z těch Highlandů, je opravdu jako bezkonkurenční nebo chutná velmi dobře, ale potřebujete i nějaké jako hmotnosti, aby ty partie za prvý zákazníkům se líbily, aby byly nějak velký, dalo se s nimi nějak dobře pracovat a za druhý, aby to mělo ten ekonomický smysl. Bez něj to nejde, neděláme to pro radost.
0: No a máte také 10 koní, nebo máte u vás ustájeno 10 koní?
1: Přesně tak, je u nás kapacita je zhruba 10-11 ustajovacích míst, teď jsme na 10, pro současnou dobu je to jakoby plně obsazený, 1 až 2 koně bývají naši, to má Ilča ráda, Ilča jezdí a zbytek je ustájení.
0: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je spolumajitel farmy Vojtěška Martin Kinský.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále spolumajitel ekofarmy Vojtěžka a Martin Kinský. Musíme říci, v roce 2025 jste získali ocenění regionální potravina Libereckého kraje a také jste obsadili druhé místo v soutěži Farma roku. Tak to tedy velká gratulace, protože si myslím, ta konkurence je hodně velká.
1: Děkujeme, konkurence tam je, hlavně na té, vlastně ve obou soutěžích je velká, je to Liberecký kraj, je teda v rámci Liberce. Ale ta Farma roku, ta se nám líbila asi jakoby nejvíc, protože to opravdu se vybírá ze všech těch regionů v České republice, kde asociace je. A tam jsme viděli i ty jiné farmy, ty opravdu jako nahlídnete do nich, jo, přes ty medailonky, pak je vidíte na tom vyhlášení, potkali jsme tam i známý tváře, takže to nám udělalo radost velkou.
0: No, my se teď podíváme úplně na váš prvopočátek, protože ono to vypadá hezky. I na těch fotografiích, zvířata jsou na pastvě, všude je taková pohoda, nádhera, tato ocenění, ale ty začátky tady asi nebyly jednoduché. Já jsem u vás zjistila, vy jste pracoval v oboru stavebnictví a vaše manželka kadeřnice. A najednou grunt.
1: je to tak, ale Ilča k tomu měla blíž, protože děda měl malý hospodářství, oni v tom vyrostli. Takže z toho to asi začalo, ona, její koníček byl vlastně jízda na koni, takže měla svýho koně, dostala kus takový usedlosti, kde vlastně dneska tu farmu máme, tam začala, k tomu jsem přišel já a měla tam toho svýho jednoho koně, Jiskru tenkrát, plus nějaký na ustájení od kamarádek, a když jsem tam vlastně přišel, tak tím, že jsem byl ze stavebnictví, tak furt jako zvětšovat, vylepšovat. Takže jsme to začali stavět, aby tam těch koní bylo třeba víc. Měla to být původně farma jenom na ustájení. 6 koní, nic víc, nějaký relativně jakoby příjem bokem, nebo příjem spíš jako navíc, aby nám to pomohlo. Ale z toho jsme začali jako zjišťovat, že kdyby jsme ty naše práce opustili, protože do stavebnictví každý den ráno vyjedete někam. Já jsem fungoval v Libereckém kraji, takže každý den se vydáte ven a večer v 8 domů. Ale říkali jsme si, že bylo dobrý, že jsme byli na farmě, kde jsme na jednom místě a vlastně všechno se to odehrává tady. Čekali jsme děti, Vojtíka, pak hned Jiníka, takže by bylo hezký, když se ten čas jako strávili s nima na té farmě a nemuseli oni na nás čekat někde v družině a tak dále. A z toho vlastně si myslím, že i z té rodiny jakoby ta myšlenka se podporovala a rostla, takže jsme začali nabírat ty zvířata, zvětšovat se a rostlo to. Rostlo to opravdu jako samo od sebe, nenásilnou cestou.
0: No ale kde jste ty zkušenosti získávali? Vy jste byli takzvaně nepolíbení.
1: Byli jste nepolíbení, já teda jako určitě, jako gymnazista a pak kus na vejšce ve stavebnictví. Místní zemědělec, pan Vavřina ve Sněhově, tomu velký díky, třeba nás poslouchá, tak ten vlastně nám jako všechno předal. Předal nám za prvý části pozemku, na kterých on hospodařil, a jelikož neměl pokračovatele, tak vlastně nám dal tu možnost si to po něm přebírat postupně, jak jakoby šel do důchodu, a zároveň nám dával jako ty rady a opravdu nás jako proved tím, jo. To jako musím říct, že bez toho by to asi jako nešlo.
0: Kolik vás na to je?
1: Jsme dva, já a Ilča, tvoří úplně ten základ. A od letošního roku nám začnou pomáhat na nějaký částeční úvazky zaměstnanci. Asi dva, řekněme, každý 20-30 hodin je v plánu, že by dostali nějaký svůj úsek práce.
0: Já jsem čekala, že řeknete takových 5-6 lidí alespoň.
1: No, bylo by to hezký 5-6, ale vlastně ten obrat té firmy jako takový to vlastně nedokáže udržet tolik zaměstnanců, takže se spíš musí hodně přemýšlet, jak to udělat, aby to šlo v těch 2-3 lidech. Jak to na sebe navazovat, a zvládnutelný to je. Samozřejmě jsou nějaký těžký dny, třeba ta sklizeň, na to máme i třeba subdodávky na lisování, nelisujeme sami seno, aby jsme to právě jakoby zvládali časově a i ekonomicky, protože další traktor je třeba náročný.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaké jste někdy, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, zaznamenali třeba, když jste projížděli Rakouskem, Tyrolskem, ta nádhera, ty kravky na svazích, vyzdobené domy, muška, to je prostě taková krásná idylka. Tak já mám takový pocit, že neříkám přímo idylka, ale že už něco podobného najdeme i u nás v českých zemích a je to jenom a jenom dobře. Tak jedna z ekofarem je také ekofarma Vojtěška, spolumajitel farmy Vojtěška Martin Kinský je naším dnešním hostem. Tuším, že vy dbáte asi hodně na pohodu zvířat. To je asi na prvním místě.
1: Myslím si, že to je základ pro to, aby bylo všechno pak na pohodu. Když jsou ty zvířata v klidu, tak my máme klid, nemusíte bláznit, že se něco nedaří a ve výsledku se to projeví na tom finálním produktu. Jo, to celé to sebou jakoby nese.
0: Mm-hmm. No, jsou to taková hodně chlupatá, rohatá zvířata, tento druh skotu. Vy jste říkal, to jsou Highlandy.
1: Ano, Highland.
0: No, tento dobytek, tento skot je celoročně na pastvinách?
1: Je celoročně venku, nedá se říct, že by byl celoročně na pastvině. Na ty zimní měsíce, řekněme konec listopadu, je stáhneme na zimoviště. To je pastvina, kde je uspůsobená část zpevněním, máme tam panely. Je to schválený od veterin, aby tam mohli přezimovat. Mají přístřešek a tam se dokrmujou. Jo, zhruba začátek dubna jdou zase na pastviny, ale ty 4 měsíce, protože jsme 620 nad mořem, sněhu máme relativně dost, nebo je to mokrý, takže se stáhnou se na ty zimoviště. Hmm.
0: Já jsem často teď v těch horkých tropických dnech myslela právě na skot, vůbec na zvířata, která jsou teď venku. Vy děláte nějaká opatření, třeba teď, jak byly ty 40?
1: Neděláme nic jako speciálního, prostě každá pastvina má buď to na krajích stromy. V létě jsou všechny ty stromy zelené, takže tvoří přirozený stín a základ je, aby měli vodu. Opravdu vodu 24/7, ideálně, aby se to nikde nerozbilo, takže kontrola, tam je důležitá v těch horkých dnech, 2x denně to minimálně kontrolujeme, aby ta voda nedošla. Teď tím vlastně uděláte stres, pak sobě uděláte stres, že musíte něco dohánět. Takže si myslím, že když tohle je už připravený na začátku, tak nám to hodně ušetří práce. Ale je to o tom, kde ty pastviny zvolíme, aby tam ty stromy byly. Ideálně, když jsou stromy i jakoby uvnitř té pastviny, tak prostě ty místa oni se sami najdou a tam stráví to poledne, tam stráví a vidíte, že na pastviny chodí až ve večerních hodinách, pak se pást. Hmm.
0: Tak vy máte i vlastní bourárnu, to jsem se také dočetla, kde ta zvířata končí svůj život. Kam je vozíte?
1: Vozíme je na jatka, aktuálně vozíme k panu Barešovi, Lužec nad Cidlinou. My jsme ty jatka vybírali, začínali jsme i tadyhle jakoby v místních, ale vždycky jsme dbali na to, aby se k těm zvířatům hezky chovali. My si je tam vozíme teda sami, aby jsme byli u toho, nebo já jsem u toho, teda u toho konce, řekněme. A Lužec nad Cidlinou je spíš z technických důvodů, než jakoby, že by ty ostatní jatka tady se nechovaly hezky. Naopak si myslím, že tady v tom se daří dobře v Libereckém kraji. Ten welfare těch zvířat na jatkách, ten je dobrý, ale technické provedení těch jatek u pana Bareše je lepší, on umí chladit v půlích. Mm-hmm. A pro nás je to výrazná jakoby úspora do těch dalších dnů zrání.
0: Já se na to ptám schválně, protože v současné době se teď právě hovoří o zacházení s setečnými zvířaty. Nedávno jsme viděli opravdu hodně ošklivé reportáže, nebylo to hezké.
1: Vím, viděli jsme to. Je to asi tam nějaký selhání, možná jakoby jedince. Samozřejmě je to práce se živýma zvířatama. Je to vždycky náročný asi i pro ty řezníky tam, i pro nás, když nakládáme, vykládáme, je to nebezpečný. Takže je dobrý být na to jakoby dobře připravený, mít na to připravený ty místa, relativně nějaký slušný personál, ale tam, kde podle mě, kde tam je veterinář na místě, tady u pana Bareše, tak jakoby my problém nemáme.
0: A takový ten problém nebo pocit, že víceméně tam za těmi zvířaty chodíte na pastu, máte k ním nějaký vztah, pak už zkrátka dobře ten konec musí přijít, to se nedá nic dělat.
1: Je to tak, bylo to ze začátku, to bylo náročnější, vzal jsem si to teda spíš jako na starost já. Není to to nejhezčí na tom celém, jo? Ale když máme mít na konci produkty maso, je to hospodářský zvíře, tak se k němu chováme opravdu tu dobu tak hezky, aby to na konci bylo relativně jakoby rychlý a dobrý.

0: Ekofarmě Vojtěška u Malé Skály tak trochu alespoň obrazně pobýváme v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec se spolumajitelem Martinem Kinským. Já bych se ráda ještě zeptala na jednu věc. Vy třeba zásobujete různé restaurace, hotely, nebo jak to u vás vypadá s odbytem?
1: Restaurace a hotely vůbec ne. Ne, že by neměli zájem. Zájem relativně byl jakoby vysoký, ať už je zajímalo třeba maso na burgery, steakový partie, ale problém je, že my jsme to založili na tom maloobchodním prodeji. Každému zákazníkovi, jako jste vy, přijdete, objednáte si maso a my bychom teď těmhle zákazníkům, kteří s náma vytvořili takovou partu, řekněme, protože opravdu to jsou stálí zákazníci, kteří objednávají dokola, tak bychom jim vytrhli část masa, kterou bychom dávali těm restauracím. A to jsme si říkali, že vlastně jim nemůžeme udělat, protože bychom je ochudili o něco, co by si pak mohli koupit zprostředkovaně v restauraci. A často by se k tomu ani nedostali, protože nás oslovovali restaurace z Prahy, kteří by chtěli třeba jenom vysoký roštěnec, ale jenom jednu část. Já jsem vždycky říkal, že bychom jim prodali celou krávu, nebo celý ten kus toho hovězího. Ale to nechtějí, oni potřebují jenom tu partii, ze kterou mají připravený jakoby menu. Takže jsme to zavrhli, neděláme to a asi v nejbližším čase ani jako nebudeme chtít, i z kapacitních důvodů.
0: No, ostatně, když se řekne, že někdo má ekofarmu, kde má 90 kusů skotu, 10 koní, tak mám takový pocit, že se zkrátka dobře vůbec neutrhnete, že nemůžete jet ani na dovolenou. Vy to máte už trošku jinak?
1: Máme to jinak kvůli dětem, který vlastně s náma byli od začátku té farmy, tak jsme si řekli, že až jim bude někde 6-7, tak už bychom měli mít tu farmu v nějakém stavu připravenou, aby jsme se jim mohli jako taky věnovat naplno a žít normálně rodinný život. Takže jezdíme na dovolenou, snažíme se hodně cestovat to, co nám je blízký, Rakousko, Slovinsko, dneska Itálie. Jezdíme v pravidelných intervalech s dětma ven. A je to proto, že jsme si vytvořili jakoby plán, jak ta farma může fungovat, kdy bouráme maso, kdy děláme sklizně. A myslím si, že když se to dobře připraví, tak se tam ty skulinky na ty dovolený a na ten čas s rodinou jako vždycky najdou.
0: A je to potřeba?
1: Pro nás je to určitě jako primární, aby jsme měli radost pak jít vůbec zase zpátky do práce.
0: Nakolik vás zatěžuje takzvaná byrokracie?
1: Já ji beru jako součást, takže já na to moc jako nenadávám. Každou středu mám office, sedím od rána prostě v kanceláři, máme to tak nastavený, Ilča je dneska v kadeřnicí, každou středu chodí stále do kadeřnictví. Jo, nechtěla to vzdát, takže jeden den v týdnu Ilča je v kadeřnictví a já si udělám kancelář, připravím si věci, připravíme e-shop, uděláme přípravu pro účetní, pro kontroly, který se ozvou, teď se ozvali z biokontu, pojedou nám dělat kontrolu z ekologie, takže jim ty podklady připravíte. Ale zase, já to nejdu schánět, že někdo zavolal, že bude kontrola a ježišmarja, nemáme věci. Celý rok ty věci schraňujeme, máme složky, dneska máme formuláře, pomáhá nám s tím AI rovnou to strukturovat do určitých věcí a pak se to jenom z toho vygeneruje pro tu danou kontrolu, vezmeme si ty data, máme několik lidí, kteří nám s tím pomáhají, s těma většíma administrativníma úkonama a stáhneme si ty data, předložíme je kontrole. Já
0: máte čisté svědomí.
1: Mám čistý svědomí, samozřejmě by to bylo jednodušší, bylo by to fajn, ale my tím, že jsme vlastně už do toho vstoupili, že to takhle bylo, tak my jsme se s tím jenom naučili žít. Jo? Neříkáme, že tenkrát ta kontrola nebyla. Víme, co pro to máme dělat, máme to mít v pořádku, takže myslím si, aby jsme si my nestěžovali naší práci, tak to beru jako pevnou součást toho, co tu je.
0: Byl někdy okamžik, kdy jste si s paní řekli, no tedy asi s tím sekneme, už toho máme plné zuby.
1: No, v podstatě, jako ten pátý, šestý rok, to byl jako na denním pořádku takovej ten jako přerod, jak to opravdu uděláme, ta farma rostla a my jsme ještě furt pracovali naplno v těch jiných úvazcích, takže toho času bylo málo, tak tam jsme si říkali snad každý den, že to nemá smysl.
0: No a vaši synové půjdou někde ve vašich šlépějích?
1: Necháme to na nich, dneska sportujou naplno, ať si užívají to mládí, školu, mají svých povinností dost, jsou v oddílech registrovaný, hrajou florbal a jestli to budou chtít dělat, tak ať si pak řeknou.
0: Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byl spolumajitel farmy, ekofarmy Vojtěška Martin Kinský. Děkuji za váš čas. Co, teď nasedete na traktor a odjete něco dělat.
1: Moc krát děkuji. Budu pokračovat dneska v kanceláři. Ano. Prší, zalezu, dám si kávu.
0: Ať se vám dobře daří a naslyšenou.
1: Moc krát děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Venku v Liberci stále prší, byly tady vysoké teploty, jsou stále vysoké teploty, to by možná mohly růst houby. Tak a o houbách už si zítra budeme povídat s hostem, s mykologem, s Zdeňkem Peldou.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pražské rady.
1: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20

0: V dopoledni pod Ještědem se teď trochu přeneseme v čase. Píše se rok 1935. V Plzni právě hostuje osvobozené divadlo s Voskovcem a Werichem. Na programu je Balada z hadrů a v publiku sedí mladík Miroslav Horníček. Zbytek už vám řekne sám.
1: No, já jsem poprvé viděl Voskovce a Wericha na jevišti v druhém obraze, kde sedí jak Voskovec, jako Antoušek George v kládě na zítce vzadu a Ponocný Jan přijde před něj. A on měl na to, na té křandě měl roh, odtroubil 12, na druhý křandě měl flašku s rumem, napil se a Voskovec za ním udělal přesně zvuk toho rohu. A Werich přestal pít, zkusil roh, zatroubil, zkusil flašku, zatroubil Voskovec a teď on hrál dlouhou scénu bez jediného slova, kdy jenom přemýšlel. Proč troubí to, co troubit má, ale proč taky troubí to, co by troubit nemělo. Že? A já na to čuměl jako 16-letý student, netuše, že tuhle scénu s ním jednou budu zkoušet. A když jsme to začali zkoušet, tak já mu pohyb za pohybem předvedl, jak on to tenkrát dělal. A on mi říkal, Werich, vy vole, jak to víte? Říkám, já vás viděl. Kde? On říká, říkám, v Plzni. Říkal, počkejte, to bylo 35, kolik vám bylo. Říkám, no 16,5 nebo 16,4. Říkám, to si pamatujete? Já říkám, ano, to si pamatuju. Já dokonce si pamatuju vaši první forbínu, takzvanou předscénu, kdy jste vyšli ven, za váma spadla tmavomodrá plyšová opona a vy jste měli první forbínu svou a najednou si Voskovec všiml něčeho, co nemohl předem vědět, že Werich má kalhoty z tmavomodrýho plyše, jako ta opona. A na jevišti mu to řekl, povídá, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejný látky, jako mají tady v oponu v Plzni. A Werich tu smeč vybral a povídá, ano, já jim prodal zbytek.
0: Tolik vzpomínky tehdejšího mladíka Miroslava Horníčka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak končí nám dopoledne pod Ještědem a to jenom proto, že ve 12 hodin už se o slovo přihlásí Hana Hautfoglová, která už si pro vás připravila zprávy. Po 12. hodině Filip Majsl, písničky na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, mějte se krásně a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hasiči kvůli noční bouřce zasahovali u popadaných stromů. Policie vyšetřuje smrtelnou nehodu v Respenavě. Českolipská radnice opraví řetězovou lávku přes Ploučnici a je a bude zataženo s občasným deštěm. Čekáme i bouřky. Teploty dnes do 22 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hanna Hauptfoglová. Po noční bouřce měli hasiči v Libereckém kraji celkem 18 výjezdů. Ve 13 případech odstraňovali popadané stromy a větve. Například v České Lípě dnes ráno v Plynárenské ulici spadla větev stromu na zaparkované auto. Třikrát také hasiči pomáhali čerpat vodu. K prvnímu zásahu kvůli bouřce vyjížděli do Jablonce nad Nisou, jak popisuje jejich mluvčí Jaroslava Benešová.
2: 3.35 ráno v Jablonci nad Nisou, kde jsme odčerpávali vodu z ucpaného odtoku na střeše domu. Hasičské jednotky v Libereckém kraji, jak ty profesionální, tak dobrovolné, jsou v plné pohotovosti a mají připravené síly a prostředky k případnému nasazení.
1: Podle údajů z meteorologických stanic v noci nejvíc napršelo v Roprachticích nedaleko Vysokého nad Jizerou, skoro 50 litrů na metr čtvereční. V Raspenavě dnes ráno při dopravní nehodě zemřel řidič osobního auta. Podle policie vyjel mimo silnici a narazil do železničního viaduktu. Nehoda se stala krátce před 7 hodinou. Řidič zemřel na místě. Pokračuje policejní mluvčí Klára Jeničková.
3: Řidič při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Veškeré okolnosti a příčina tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů.
1: Za první pololetí letošního roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 11 lidí, v loni jich za stejné období bylo 5. Lávka přes Ploučnici v České Lípě bude na 3 týdny uzavřená. Spojnici mezi městským stadionem a Dubickou ulicí nechá radnice očistit a nově natřít. Zároveň dělníci opraví a vymění dřevěná prkna tvořící chodník. Práce začnou v úterý 7. července. Hotovo má být do konce měsíce. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, alternativní trasa vede po mostě v Hrnčířské ulici a využít je možné i lávku dál potoku řeky na místě lidově zvaném U prádelny. Řetězová lávka je z roku 2008, kdy nahradila původní konstrukci z poloviny 80. let minulého století. Je to její první větší oprava. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů vloni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb.
0: Počasí.
1: I odpoledne bude převážně zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojediněle se můžou přidat bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami, kroupami o velikosti až 2 cm a nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž, tak ta je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova pod Paceřickým kopcem za nájezdem od obce Husa havarovalo osobní auto do svodidel. U nehody jsou policisté a také hasiči. Buďte na všech svých cestách opatrní a dobře dojeďte přesně tam, kam potřebujete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnes by se po zelené vlně asi obzvlášť hodilo pozdravit řidiče, protože 1. července, tedy dnes, je to přesně 20 let, co u nás začal platit takzvaný bodový systém. Já osobně si myslím, že se to dá oficiálně považovat za začátek takzvané bodové diety. Tak tedy zdravím řidiče, ale samozřejmě zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec a vítám vás u písniček na přání. Ať už telefonická nebo písemná, na všechna se moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Skupina Holky a jejich nahrávka Si senzační, která každého vždy potěší, ta slova samozřejmě mají svou váhu v jakékoliv situaci. A s touhle skupinou jsme tady otevřeli první odpolední hodinu dnešního dne. Máme 8 minut po 12. No a v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání. Vy od této chvíle můžete volat a psát. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. E-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS brána 90 01 04. Ovšem pozor, ta textová zpráva musí být ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom váš text. No ať už zvolíte jakoukoliv formu, já se moc těším a přeju hezký poslech.

0: fuj.
1: Fenomenální kanadská zpěvačka Celine Dion přispívá od 5 let. Z začátku zpívala hlavně na narozeninách svých sourozenců, čímž měla zajištěnou docela slušnou koncertní šňůru, protože těch sourozenců měla 13. Celine Dion je za námi a my se jdeme vrhnout na první přání, které k nám dorazilo. To dorazilo e-mailem a je to hned sváteční přání. Dnes slaví naše kamarádka a vedoucí pobočky v Semilech svátek a proto jí chci poděkovat a nechat zahrát písničku Za celý kolektiv. Jaruško, přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, lásku a spoustu splněných přání. Písnička bude Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové a písničku posílám také všem, kdo písničky připravují, děkujeme, a také těm, kdo je rádi poslouchají. Zdena Lánská. Písničku tedy posíláme a k přání se připojujeme.

0: Ennio Morricone by měl radost z pojetí jeho písně. Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš. Tak to máme tedy splněné první hudební přání, to bylo písemné a budeme pokračovat s telefonem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šárka z Liberce. Takže já to dneska vezmu hodně široká, protože jsem nevolala dlouho tak nějak k vám a doběhlo spousta svátků, takže 22. Pavly, 23. Zdeničky, 24. Honzové Jenové, pak ještě 27. Ladislavy, pak byl Petr a Pavel, Šárky taky byly, ale hlavně dneska mají Jaroslavy, takže Jarušce z Friedlandu chci poděkovat za přání a popřát jí všechno nejlepší, i Jarušce z Rychnova. No a všem bych popřála hodně zdraví, štěstí a lásky, pak by písnička byla pro český hokejbalisty, což jsem nevěděla, že vůbec něco takového existuje.
0: No, ale každý den něco nového.
1: Určitě. Vyhráli, jak muži, tak ženy v mistrovství vyhráli stříbro. Tak to si myslím, že je moc hezký. To bude asi všechno. Jo, a chtěla bych se omluvit kolegům, že jsem nepříjemná, protože musím držet hroznou dietu.
0: Aj.
1: Tak prostě kvůli vyšetření, aha, tak prostě se mnou není žádná sranda.
0: No, tak tomu celkem rozumím. Ano, ano. No, tak ať se vám samozřejmě v tom dietním počínání daří, já se dovolím připojit k těm svátečním přáním, zejména tedy zdravím paní Jarku z Friedlandu a paní Jarku z Rychnova, které jste jmenovala. Všechno nejlepší, dámy. Mám, paní Šárko, dodatečně k tomu včerejšímu svátku všechno nejlepší a budu se těšit.
1: Děkuju a chtěla bych ještě poděkovat všem, co mi přáli, úplně všem a že moc děkuju.
0: Tak tedy já za všechny nemáte zač. A zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: dory, že vezou brambory.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ano, slavný snímek Ridleyho Scotta s Gerardem Depardieu v hlavní roli Dobytí ráje neboli Conquest of Paradise 1492 a z něj tahle veleslavná písnička původně od Vangelise. V českém znění Daniel Hůlka, Ráj, Conquest of Paradise, minutu před půl jednou. No a my pokračujeme v písničkách na přání, tentokrát pro změnu nahlédneme do e-mailu. Napsala nám paní Hana, která vybrala písničku, se kterou se vrátila do roku 1979, kdy australská skupina AC/DC vydala svoje album Highway to Hell a na něm stejnojmenný song, který bych ráda zaslala vám redakci a všem posluchačům. Děkuji, Hana. Písnička je tady.

0: Ale to nám byla vzácná návštěva v Českém rozhlase Liberec. Elektrikáři z Austrálie, jak se přezdívalo rockové kapele ze Sydney AC/DC, Highway to Hell, písnička, se kterou jsme dokodrcali až 12. hodině a 33. minutě. No a co budeme hrát dál, o tom si sama rozhodne dnešní meninová oslavenkyně, paní Jarka. Dobré odpoledne.
1: Filipe, já vám přeju krásný odpoledne. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro sebe hlavně, protože tuto písničku miluju. A pro Šárinku, která je strašně hodná, necháváme je zahrát. A pro všechny lidičky, který Jaroslavy slaví svátek nebo narozeniny, tak jim přeju všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka. A bylo by to i pro vás teda, i když máte svátek, ale že nám vysíláte takový hezký věci. Takže vám přeju hezký den a... všechno asi, no.
0: No já moc krát děkuju, ještě jednou vám samozřejmě přímo takhle osobně přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: A
0: nemáte samozřejmě záč a zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Naslyšenou, Filipe.

Go West, čili skupina Pet Shop Boys míří na západ a my 8 minut po půl jedné v podstatě míříme zpátky časem. Napsal nám, dá se říci, anonymní pisatel, ale vybral tak zvláštně zajímavou a zároveň krásnou skladbu, že ji prostě musíme zahrát. Píše nám ve svém e-mailu, zahrajte prosím všem pro radost nestárnoucí melodii Balada pro Adélku od Jiřího Maláska, původní povolá verze. Děkuji. No nemáte samozřejmě zač, tak pojďme na to. Studio Jezerka vysílá z Českého rozhlasu Liberec.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Marie Rotrová, řekni, kde ty kytky jsou. To je otázka, na kterou by nám možná mohl odpovědět vášnivý pečovatel o dům a zahradník, pan Vlastimil. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, dobré poledne, dobrou chuť a všechno dobré pochuti.
0: Tak kde ty kytky jsou?
1: Jsou na zahrádce, ale převládá teď bohužel taková ta dlouhá popínavá rostlina zvaná svlačec, ale kvete taky pěkně.
0: No tak alespoň něco, no.
1: To je neutuchající boj s přírodou.
0: S přírodou přeci nemáte bojovat, s přírodou máte souznít.
1: Jo, to jo, no, ale s tím svlačcem se musí, dá se říct, bojovat, protože ten je snad všude.
0: Dobrá, no tak já vám samozřejmě přeju, ať se vám v tom boji daří a teď už prozraďte, co zahrajeme a pro koho.
1: Tak písnička bude od Olympiku, bude to Strejček Jonatán. A samozřejmě to všechno, bude to dodatečně paní Šárce k svátku a přál bych jí, aby se uzdravila, aby byla v pořádku a vždycky si říkala večer a zítra bude lépe. To hodně pomáhá, mám to vlastní zkušenost, když jsem měl zlomenou páteř.
0: Tak to je zase zajímavá, ale odžitá teorie, takže vám nám nezbývá nic jiného, než vám věřit. Dobrá, no, máte tam ještě někoho, komu tu písničku
1: samozřejmě
0: pošlete?
1: Samozřejmě, paní Alence do Lípy, paní Jarušce k obou Jaruškám k svátku, paní Evě do Turnova, Božence do Liberce a taky paní Dlouhý do Ohrazenic, Břeťovi do Jablonce, Luďkovi do Rochlic, a všem posluchačům a vám děkuju za vyhledání písničky a taky, ať se daří odpoledne ještě v pořadu.
0: Moc krát děkuju. Vám samozřejmě krásný den, ať se vám pro změnu daří na zahrádce a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Já tady děkuju.

Strejček Jonathan a skupina Olympic dohráli svůj part v písničkách na přání. Máme 9 minut před 13. hodinou. Ty dnešní písničky na přání zvolna končí, ale máme tady ještě jeden písemný vzkaz. Napsal nám pan Petr a paní Jana. Zahrajte prosím k dnešnímu svátku pro delegátku Jarušku do Chorvatska, do Vodič. Chtěl bych jí popřát všechno nejlepší. Všechno nejlepší pochopitelně i od nás, jakožto všem Jaroslavám, které dnes mají jmeniny. Není jich málo v Libereckém kraji. Máme jich tady bezmála 4000, tak dámy, všechno nejlepší a hezky to oslavte. No a teď už se také pojďme chystat na další události v Českém rozhlase Liberec. V 13 hodin vás samozřejmě čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Hana Hauptfoglová a po zprávách další porce kvalitní hudby Alex a host. Hrát tedy nebude Alex Minářová, a pozvala si vynikajícího hudebníka, houslového virtuóza Pavla Šporcla. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Některé léky od specialistů ode dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. V Kořenově má vzniknout několik nových bytů. U lesního koupaliště v Liberci budou tůně. Převážně zataženo, přeháníky nebo bouřky a teploty do 22 stupňů. Takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků, ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila ve vysílání Českého rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
2: To opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
0: Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů. Budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoct seniorům. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu. Na stavbu zdravotnického střediska a bytového domu obec připravuje projektovou dokumentaci. Městské lesy v Liberci vybudují v blízkosti lesního koupaliště 15 tůní. Mají zmírnit erozi a při přívalových deštích koupaliště ochránit před naplaveninami. Práce začnou 20. července a potrvají 2 až 3 týdny. Provoz lesního koupaliště neomezí. Kromě tůní budou stékání vody ze Žulového vrchu bránit i nové svodnice a opatření Jáma Hráz, jak vysvětluje ředitel městských lesů Jiří Bliml.
3: Má to zabránit rychlému splavení vody z toho Žulového vrchu. Jáma Hráz zadrží postupně tu vodu, která by vymělala lesní linky. Totež budou mít za funkci i ty lesní tůně. Ta voda, která poteče, tak se bude zadržovat těch tůních a postupně vsakovat.
0: Na projektu Městské lesy spolupracují se spolkem Milujeme Jizerky. Ten na opatření získal od Libereckého kraje necelých 600 tisíc korun. Zbývajících 60 tisíc zaplatí město. Chorvatští hasiči zasahují u 20 větších i menších požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čijovo, kam vyrazilo do terénu 150 hasičů. Přes komplikace kvůli meteorologickým podmínkám se ale všechna ohniska podařilo dostat pod kontrolu. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce.
1: Počasí.
0: Středeční odpoledne je u nás převážně zatažené s přeháňkami a občasným deštěm. Podle meteorologů můžou ojediněle se přidat i silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Teploty jsou dnes v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia. Většinou fouká mírný severozápadní vítr. V bouřkách ale může se zesílit a v nárazech může mít rychlost až 70 km v hodině. Biozátěž je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v zákupech na křižovatce za Zámeckou zahradou se srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěl, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem, nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co byl tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku a co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo, tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha, a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká. A musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu. Ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. To víš, byl...

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrým houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti, asi sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Joženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Joženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hráte taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení. Jasně. Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcel. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kde kdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kde kdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcel je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaroslav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo, jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, přijdou. Ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A byste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tímhletím způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od

0: se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat Vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Český holva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český holva je neuvěřitelná. Takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
1: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
0: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO. Hasiči kvůli noční bouřce zasahovali u popadených stromů. Darování krve omezují zahraniční dovolené. A zítra čekáme většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Petr Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česká republika na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle prezidenta Pavla vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Po noční bouřce měli hasiči v Libereckém kraji celkem 18 výjezdů. Ve 13 případech odstaňovali popadané stromy a větve. Například v České Lípě dnes ráno v Plynárenské ulici spadla větev stromu na zaparkované auto. Třikrát také hasiči pomáhali čerpat vodu. K prvnímu zásahu kvůli bouřce vyjížděli do Jablonce nad Nisou, jak popisuje jejich mluvčí Jaroslava Benešová.
2: Ve 3.35 ráno v Jablonci nad Nisou, kde jsme odčerpávali vodu z ucpaného odtoku na střeše domu. Hasičské jednotky v Libereckém kraji, jak ty profesionální, tak dobrovolné, jsou v plné pohotovosti a mají připravené síly a prostředky k případnému nasazení.
0: Podle údajů z meteorologických stanic se v noci nejvíc napršelo v Roprachticích nedaleko Vysokého nad Jezerou, skoro 50 litrů na metr čtvereční. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivěji kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Dočasné vyřazení z dárcovství krve na jeden měsíc platí i pro návrat z některých evropských zemí, jako je severní Itálie, Středomoří, Balkánský poloostrov, Řecko nebo Andaluzie. Důvodem je výskyt přenosných chorob, jak říká primářka transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec Renata Procházková.
3: Konkrétně zápory nilské horečky, nebo teďka se nám objevila ve Francii horečka dengue a podobně. Zvláštní omezení jsou ještě na malárie. Přináší to určitý omezení, ale není to zas až tak zásadní, protože v letě je nižší operativa.
0: Seznam zemí, pro která omezení platí, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. Týká se to ale jen dárcovství krve. Plazmu je možné po návratu z ciziny darovat okamžitě. Silné bouřky v Německu zrušily dva lety mezi Mnichovem a Prahou. Mnichovské letiště kvůli varování před extrémním počasím přestalo odbavovat cestující. Omezení se zatím dotklo dvou letů, kolik se jich kvůli bouřkám ještě zruší, není jisté. Němečtí meteorologové varovali, že okolí Mnichova dnes postihnou silné bouřky doprovázené kroupami.
1: Počasí.
0: U nás bude v noci nejprve převážně oblačno s doznívajícími přeháňkami a ochladí se na 14 až 11 stupňů. Během noci bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy, jinak zítra čekáme slunečno, přes den polojasno až oblačno a přeháňky jen ojedinělé. Odpoledne naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Hodně opatrně teď jeďte po silnici 1/14 ve směru se sídliště na Kunratické na nájezd na silnici 1/35 v Liberci. Za sjezdem z Rochlice narazilo osobní auto do svodidel a u nehody jsou kromě policistů také hasiči. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Víceméně v návaznosti na zprávy Hany Hautfoglové se teď dočetl, že prý i do Česka míří bouřky, supercely a krupobytí. Tak alespoň ten začátek léta máme takový pestrý, řekl bych přímo lázeňský, až do neděle sauna a teď dokonce i masáž. Snad ještě chybí nějaké ty mrazy, abychom tou kryoterapii nezanedbávali. No a za rachotu Krup se podíváme na Máchovo jezero na Českolipsku, kde začínají pravidelné prázdninové plazby výletních lodí. A k tomu nám řekne za malou chvíli víc kolega Jiří Línek. No a pak také s Janou Švecovou obhlédneme robota z libereckého startupu, který pomáhá seniorům i lidem v sociálních službách. Jak? O tom bude řeč krátce po čtvrt. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Dík, že smím pár přátel mít. No a není nic krásnějšího, než s přáteli vyrazit třeba na Máchovo jezero. No a k cestování mezi plážemi Máchova jezera lze ode dneška využívat lodní dopravu. K okružním vyhlídkovým plavbám provozovatel na 2 měsíce hlavní sezóny doplnil i možnost cestování mezi přístavišti. A ve vysílání zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který se na první den plaveb vyrazil podívat. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak z pohledu rekreantů dnes nepanuje úplně nejlepší počasí. Využívají lidé lodní dopravu?
1: No, počasí se tedy první den úplně nevydařilo, to je pravda. Kapitán lodi mi popisoval, že při dopolední průtrži mračen chvílemi skoro neviděl na cestu. No a protože je loď hynek napůl otevřená, voda natekla i do podpalubí. V loděnici jsem byl svědkem toho, jak ji zaměstnanci regaty odčerpávali. A i přes nepřízeň počasí se i dnes pár lidí svezlo, dohromady asi 10 a z větší části šlo o zahraniční turisty. Jednatel regaty Máchovo jezero, provozovatele tedy lodí Karel Málek, mi říkal, že linky běžně lidé využívají třeba i při cestách na nákupy ze starých splavů nebo z oblasti pod vrchem Borný do Dox a obráceně, je to docela praktický způsob dopravy.
0: A můžeš popsat jízdní nebo spíš plavební řád a kolik tenhle druh cestování stojí?
1: Dohromady jde o 6 spojů denně, 3 po směru hodinových ručiček, 3 ve směru opačném. Zastavuje se v přístavištích Doxy, Hotel Port, pláž Staré splavy, Šroubený, Borný, Březňák a Klůček, tedy dohromady na 8 místech. První spoj vyjíždí v 8.20, poslední se do Dox vrací v 18.50. Jízda trvá přibližně hodinu a 10 minut, ale když se naloďuje a vyloďuje víc lidí, může se trochu protáhnout. No a za každou zastávku cestující platí 30 korun, děti od 4 do 15 let 20 korun. No a pokud je kapacita, přepraví vám za 50 korun i jízdní kolo.
0: My jsme v úvodu zmínili i pravidelné okružní plavby a na ty je možné vyrazit kdy?
1: Tady už se zpravidla jezdí většími loděmi Máj a Racek, které vyráží 4x denně z Dox, konkrétně v 11 a 13 hodin, dále ve 14.30 a 16.30 a pak jednou denně v 15 hodin začíná vyhlídková plavba ze starých splavů. Jde o zhruba 8-kilometrový okruh, dnes tedy ale vyhlídkové plavby kvůli počasí zrušily. Turistů je kolem jezera skutečně minimum. Kapitána jsem viděl dnes odcházet s tím, že zítra snad bude lépe. No a ještě 3x týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou navíc plavby při západu slunce a tu romantickou atmosféru doplňuje i kytarista nebo jiný hudebník a na lodi je navíc otevřený i bar.
0: Ode dneška se tedy na Máchovo jezero vrací pravidelná lodní doprava mezi přístavišti a informace nám o tom přinesl reportér Jiří Jelínek. Mockrát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: na čase být.
1: Máme 14 hodin 23 minut a odpolední společnost, doufejme, že pohodovou, vám stále dělá Český rozhlas Liberec. V domově a centru denních služeb v Jablonci nad Nisou začali testovat humanoidního robota Robik. Jedná se o první přístroj svého druhu, který je v Evropě certifikován jako zdravotnický prostředek. Testování probíhá díky společné iniciativě Agentury regionálního rozvoje a Libereckého kraje a provoz je financován z projektu Evropský digitální inovační hub. Robot pomáhá v komunikaci lidem s poruchou autistického spektra a také s kombinovaným postižením. Jak to konkrétně vypadá, zjišťovala redaktorka Jana Švecová.
2: Ahoj, jsem Robič, humanoidní robot. Jak se dnes máš?
3: S asistentkou Renatou Polkrápkovou stojím před robotkem, který má tak 60 cm na výšku. Vypadá jako dětská hračka.
4: Můžete se tady dotknout jemně a můžete položit otázku.
3: Ahoj Robiku, jak se ti líbí v Jablonci?
2: Ahoj, očima. Líbí se mi tady, má to příjemnou atmosféru.
3: A na co se zeptáš ty mě?
4: Pardon, musíme zase takhle.
2: Co tě tady nejvíc baví, nebo proč sem chodíš?
3: A na to už odpovídají klienti?
4: Dá se komunikovat i skrz tu aplikaci přímo v tabletu s tím, že někteří klienti mají problém v komunikaci, že jim robot kloudně nerozumí, protože špatně artikulují nebo vyslovují, tak pomocí ty aplikace ten pečovatel pomáhá s nějakým rozšifrováním té zprávy a on stojí při tom robotovi a povídá si s ním.
3: Klientům Jabloneckého centra bude v testovacím režimu sloužit do konce roku. A jak se do Libereckého kraje vůbec dostal, to už popisuje jednatel Agentury regionálního rozvoje Petr Dobrovský.
5: My jsme v dlouhodobé spolupráci s podobnou organizací v Madridu a tam Robik vznikl jako startup. Tam jsme se s ním poznali a domluvili jsme se na tom, že bychom mohli ho přivést k nám do Libereckého kraje, aby i tady mohl jednak pomáhat, ale zároveň také, aby mohl dávat zpětnou vazbu výrobcům v jeho dalším rozvoji.
3: A doplňuje jeho kolega Jiří Vojtěch.
6: Je to technologie, která je v Evropské unii jediná certifikovaná terapeutická pomůcka na tuhletu cílovou skupinu. Primárně ten robot slouží ke cvičení a ke zlepšování kognitivních funkcí těch klientů.
3: S klienty třeba tančí, cvičí, i rozmlouvá.
2: Chceš začít s jednoduchými větami, se představováním nebo s konkrétní situací?
7: Je to pro nás nová možnost s lidmi jinak cvičit, jinak s nima pracovat, rozšířila nám možnosti nových aktivit právě s klienty a využíváme ho určitě při práci s klienty, kteří jsou pohybově šikovnější, tak zároveň u lidí, kteří naopak jsou upoutáni na vozík a i tak ho můžeme vyzkoušet vlastně jako v rámci různých rozsahů možností, schopností těch jednotlivých klientů.
3: Popisuje pečovatelka Simona Latislavová. Já jsem se dočetla, že ten robotek může s klienty komunikovat dokonce i pomocí znakové řeči. Velkou oporou je pro komunikaci s klienty s poruchou autistického spektra, kde je někdy ta komunikace, ta možnost dostat se k ním do jejich vnitřního světa velmi obtížná. Tak jak ho přijímají a je to pro ně výhoda?
4: Určitě je. A oni i tím, že jsou jako techničtější, víc se zajímají o tyhle ty věci, tak určitě pro ně to je úplná výhra.
1: Robot Robik bude v Jablonci do konce roku a zamíří i do turnovské organizace Slunce všem, která poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte odpolední pohodu a Český rozhlas Liberec. Máme 8 minut po půl třetí. Je pravda, že, jak by řekl klasik, tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným, ale zase na druhou stranu to aktuální počasí vás může vylákat třeba na některý zámek, případně hrad. Pokud se chystáte letos navštívit některých z našich zámků, můžete se nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme. A navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už ale dám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna filmová melodie v Českém rozhlase Liberec z filmu Flashdance, I Don't Care What a Feeling. Za 9 minut budeme mít 15 hodin. Dnes už jsou nedílnou součástí našich životů a možná ani nepřemýšlíme o tom, že to bylo jinak. Mluvím o mobilních telefonech. Vzpomenete si na ten váš první, byl to Alcatel nebo snad Nokia, možná už ani přesně nevíte, kdy jste si z něj vlastně zavolali, tak já připomenu jedno výročí. Dnes je to 30 let, kdy společnost Eurotel spustila první mobilní síť GSM v Česku. No a ve stejném roce, tedy v 1996, na konci září u nás začala působit i další společnost Radiomobil. Tak si pojďme o těch mobilech něco povědět s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je mobil?
2: Mobil, kdyby někdo chtěl zavolat někomu, který není na dlátky.
1: Čemu slouží mobil hlavně?
2: Aby věděli, kolik je hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
3: Že já se podívám na fotky, já mám to můžu bez dovolení.
2: Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
2: Mobil a hračky, jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce, vy jo. Ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne.
4: Anička, já jsem mu dala strejdovi, ale on byl už stejně docela rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách. Až budeme dospělí.
4: Ano,
2: až budeme dospělí, tak budeme mít mobil od Ježíška.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Podpora vlády od ledna klesá, vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Policie vyšetřuje smrtelnou nehodu v Respenavě. Na Máchově jezeře ode dneška funguje lodní doprava mezi 8 přístavišti. Polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hauptfoglová přeje hezké odpoledne. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá, vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů, nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí zůstává vyšší, podporuje ji asi pětina lidí, nespokojených je 46%. Online průzkumu se na konci června účastnilo přes 1300 respondentů. V Raspenavě dnes ráno při dopravní nehodě zemřel řidič osobního auta. Podle policie vjel mimo silnici a narazil do železničního viaduktu. Nehoda se stala krátce před 7 hodinou. Řidič zemřel na místě. Pokračuje policejní mluvčí Klára Jeníčková.
3: Řidič při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Veškeré okolnosti a příčina tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů.
2: Za první pololetí letošního roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 11 lidí. V loni jich za stejné období bylo 5. Na Máchovo jezero se vrací pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8 hodin 20 minut z přístaviště v Doksech, poslední na stejném místě končí v 18 hodin a 50 minut. Podrobnosti dodává jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
4: Zastavuje na zastávkách Hotel Port, Staré splavy Pláž, Staré splavy Šroubený, Borný, Březňák, Klůček a zpátky do Doks. A vychází to na hodinku 10.
2: A 4x denně z Dox vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování.
1: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou mezi 14 a 11 stupňů Celsia a bude nejprve převážně oblačno a můžou ještě doznívat přehánky, ojediněle i bouřky. Později v noci pak bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. K ránu se ojediněle můžou začít tvořit mlhy. Zítra čekáme slunečný den, má být polojasno až oblačno s odpoledními teplotami od 23 do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Turnově, v Žižkově ulici za městským úřadem se srazila 2 osobní auta. S velkou opatrností se místem nehody dá projet. Buďte na všech svých cestách opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Z Českým rozhlasem Liberec stále krásné a pohodové středeční odpoledne. I Liberecký zámek chystá program na letošní letní prázdniny a o tom si pohovoříme už za pár minut. A pak se také spojíme s naším regionálním stopařem. On se totiž řídí heslem, jeste zeleninu, nebude k vám chodit lékař, jeste česnek, nebude k vám chodit nikdo. A tak vyrazil na samozběr česneku a my se tam vypravíme za ním. No a v pořadu Co je nového se spojíme se starostou Kobyl. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: V Českém rozhlase Liberec Marie Rotrová a s tebou a společně s vámi teď 11 minut po 15. hodině obhlédneme kulturu v Liberci. S příchodem letních prázdnin začíná v Liberci kulturní program v Paláci Liebig a taky na městském zámku. Lidé se mohou těšit na hudbu, divadelní představení nebo třeba letní kino. A podrobněji nám teď letní program představí zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčková. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám.
0: Začněme letní scénou v Paláci Liebig. Co je pro návštěvníky připravené?
1: Tak letní scénu startujeme letní verzí kávového festivalu. Tak to je, myslím, velké lákadlo. Začátek a v tom velkém množství těch představení, koncertů, možná vyberu Dášu Zázvorkovou, která bude zpívat šanzony Hany Hegerové, nebo třeba talk show Václava Kopty a Simony Vrbické a také krásná spolupráce s divadlem FX Sheldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s Naivním divadlem, které na nádvoří paláce Liebig zahraje představení Jukebox.
0: Otevřený bude po celé léto taky Liberecký zámek. Kdy můžou lidé vyrazit na komentované prohlídky?
1: Lidé mohou vyrazit na zámek od úterý do soboty, protože tady bude různý program, ale co se týká těch komentovaných prohlídek, tak ty jsou připraveny na sobotu vždy od 14, 15 a 16 hodin.
0: Kromě toho letos zámek nabízí také výstavu nazvanou Rudolf II. Ožívá. Co na ní lidé uvidí?
1: Tak jedná se o interaktivní výstavu, kterou připravujeme ve spolupráci s autorem Ondřejem Reou. A ta výstava má vlastně za cíl představit ten život toho Rudolfa II. Pomocí moderních technologií a je určená jak pro malé i velké diváky.
0: V minulých letech byl zájem taky o letní kino. Budete promítat i letos?
1: Máme letní kino i letos, protože opravdu o něj byl velký zájem a zvolili jsme české i pohodové filmy, tak aby si opravdu každý přišel na své. Takže máme 7 úterních večerů, kdy budeme promítat a startujeme 14. července filmem Mamma Mia, který je, myslím, kouzelný a k tomu létu se krásně hodí.
0: Říká zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčková. Já moc krát děkuju, přeju krásné léto a naslyšenou.
1: Já taky děkuju a těšíme se na vás na Libereckém zámku a v Paláci Liebig.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Regionální stopař Českého rozhlasu Liberec pro vás má teď pozvánku, po které se možná přestanou vysílat upíří deníky. Stále větší oblibě se těší samozběry ovoce a zeleniny, možná jste byli na jahodách nebo na třešních, v plánu máte třeba brambory, a tuto sobotu se můžete vydat na samozběr česneku. Na statku pod výhledy v Horním Vítkově, kam se už dnes vypravil regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Horního Vítkova, nedaleko Chrastavy, z rodinného statku, kde pěstují nejen česnek, ale u něj začneme, protože mnozí, včetně mě, česnek považují za základ zdraví i chuti. My jsme se chtěli s hospodářem Miroslavem Balcerem vydat na česnekové pole, ale dost tady prší. Tak jsme rádi, že jsme pod střechou stodoly, ale koukám, že tady už nějaký sklizený česnek je, takže ten sobotní samozběr nebude první letošní sběr.
3: Dobrý den, ne, nebude, už se konal tuto sobotu, kdy teda panovaly veliká vedra, takže nám tam nějaký česnek ještě zbyl a pořádáme ještě jeden samozběr.
2: Tak tuto sobotu, která bude, tak to by to klima mělo být na samozběr česneku mnohem příznivější. Ale co si vzít sebou a jak česnek vůbec sbírat a sklízet a vlastně sušit, uchovávat?
3: Tak si určitě vemte nějaké tašky nebo přepravky. Česnek je podoraný, takže nemusíte si brát nic jiného sebou. Maximálně třeba rukavice a něco na hlavu, když by svítilo moc sluníčko. A k tomu sušení, tomu je potom dobré zvolit nějaké tmavé místo, nejlépe pod střechou, na nějakém průvanu, hlavně aby na to nesvítilo sluníčko, protože potom česnek zelená.
2: Aha, tak to je dobrá rada, to myslím, že mnozí nevědí a v dobré víře by dali česnek na sluníčko, aby to rychle uschlo. Takže nejlepší je takovéhle místo prostě, jako vy máte tady ve stodole, což ale každý asi bohužel nemá. Nicméně, já si myslím, že ten český, ten domácí česnek takhle spole, že to je aspoň podle mých zkušeností úplně jiná kvalita, než nějaký ten dovozový, obzvláště ten sazie.
3: Je to pravda, určitě za prvé nemusí se dovážet od někud, to je první bonus, a hlavně český česnek je specifický v tom, že má více silic, takže je palčivější, více pálí, kdežto ten španělský například, tak Španělé ho mají raději takový jemnější a až trošku sladší, na to, což my nevyžadujeme.
2: Ano, přesně tak, ty české odrůdy česneku prostě jsou pro naše chuťové buňky určitě příznivější. Vy ale nepěstujete jenom česnek tady na polích kolem statku pod výhledy, toho je mnohem víc, určitě brambory.
3: Ano, je to tak, brambory, to je náš základ, na kterém jsme začínali. Také ale k tomu máme cibuli a dýně, které máme i koncem roku, máme slavnost dýňobraní, na které vás také zvu.
2: No tak to my se určitě na dýňobraní sem do Horního Vítkova na podzim vydáme, ale teďka vás tedy ještě jednou zveneme na samozběr česneku. Tuto sobotu šipky vás dovedou vlastně až na pole, říkám to správně.
3: Ano, přesně tak.
2: Tak přijďte si nazbírat česnek.
1: Já i takhle na dálku úplně cítím, jak mi doutnají nosní dírky, a za to může náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tak Anna Julie Slováčková je možná nepopsaná, ale my teď popíšeme další list naší rubriky Českého rozhlasu Liberec, co je nového. Zamíříme mezi Polještědí a Český ráj. Tam je obec se zhruba 400 obyvateli, její historie sahá až do 13. století, tvoří 7 menších osad, které propojují cyklostezky. Najdete tam několik zajímavých kaplí, také chráněné lípy a lipové aleje. Ano, řeč je o obci Kobyly na Liberecku a ve vysílání vítám starostu za SDH Kobyly Zdeňka Hozáka. Dobré odpoledne.
1: Zdravím vaše posluchače, obzvláště pak občany obce Kobyly.
0: No, já jsem koukal, že jste se letos opět přihlásili do soutěže Vesnice roku. Před pár týdny u vás byli i komisaři, tak se pochlubte.
1: Tak, naše obec se opět asi po druhé za sebou účastnila soutěže Vesnice roku, kdy naše letošní snažení bylo přetaveno do ceny Skokan roku, které vlastně odměnilo i finanční odměnou od Libereckého kraje. Měli jsme na prezentaci obce 2 hodiny, kdy jsme vlastně komisi museli nějakým způsobem zaujmout, takže jsme se jí snažili ukázat vlastně, jak si tady žijeme. Přivítali jsme ji přímo v obci Kobyly, kde proběhla úvodní prezentace naší obce. Přivítali je děti se svými maminkami, které vlastně předváděli, jak vlastně vyrábějí, protože děláme u nás vánoční a velikonoční dílničky, takže děti vlastně tvořili, takže viděli děti v akci a v podstatě si i odnesli nějaké výrobky a poté jsme již provezli po samotné obci. Zavítali jsme do kaple svatého Václava, převezli jsme do části obce Radvanice, kde se koná náš tradiční open air festival.
0: K tomu se dostaneme za chvilku, ano. Mm-hmm.
1: Poté jsme se přesunuli na tu části Vrklbice, kde viděli zrenovovanou náves a poté již jsme zavítali do naší, dá se říct, chlouby základní školy Kobyly, kde nás přivítala paní ředitelka, kde jsme představili školu a vlastně projekty, které připravujeme na příští rok. Poté jsme se přesunuli do Sokolovny, do našeho pekelného baru, který tam máme takovou zajímavost. Máme vlastně v Sokolovnu se konají taneční zábavy a je tam vlastně taková rarita, zkuzavka do baru, že v podstatě komisaři se svezli vlastně pod pódium a byl to takový jakoby pekelný bar, to bylo takové zpestření. A závěr vlastně celé té prezentace proběhl v Havlovicích pod Lípami, kde vlastně mají hasiči Havlovice jakoby takový svůj tréninkový areál, kde bylo vystoupení malých hasičů, předvedli útok, děti ze školní družiny předvedli vystoupení a rozloučili jsme se s komisí.
0: No, já vám samozřejmě k tomu titulu Skokan roku gratuluju. Zaujala mě ta skluzavka do baru. Osobně si myslím, že někteří návštěvníci by třeba uvítali i skluzavku z baru, ale to je možná hudba budoucnosti. Ano, ale vy jste nakousli jednu akci, která vlastně u vás odstartuje už pozítří. V Kobylech to ožije hudbou a možná je to nej, co se u vás bude o prázdninách dít, tak na co se můžeme těšit?
1: Je to vlastně jedna z největších akcí, kterou pořádáme, co se týče organizační náročnosti. Je to vlastně 25. ročník Open Air Festivalu v místní části Radvanice. Je to v podstatě areál prostě polí, který je trošku náročnější na přípravu a jedná se o přehlídku vlastně hudebních skupin rokového zaměření, kde vystoupí kapely jako Sofistika, Nirvana, Revival, Nesocký, DVK a tak dále. Na Čepu budou 3 druhy piv připravený, takže takový malý pivní festival, pro jí tam bude připraven skákací hrad. A završíme to sobotu, kdy bude vlastně druhá část, kdy vlastně bude diskotéka zase zaměřena na trošku jinou skupinu lidí. Takže v podstatě se na dvoudenní festival.
0: Tak moc krát děkujeme za pozvání. No a kdyby chtěl člověk třeba teď v létě vyrazit do Kobyl, například za turistikou, ať už cykloturistikou nebo pěší, kam byste ho nalákal?
1: Obcí Kobyly prochází svatopluská cesta, konkrétně Žitavská, takže kdo měl chuť třeba si projít tu trasu, která vlastně vede z Žitavy až do španělské Santiago de Compostela, tak může projít i naší obcí a může si od nás odnést poutní razítko a případně nějaký různé suvenýry. Takže to bych asi nalákal tady na tu záležitost, kde po cestě je ta zmíněná kaple svatého Václava k vidění. Dále zde vlastně my jsme na spojnici mezi Míchovým hradištěm a zámkem Sichrov, co je zajímavé pro turisty, je to asi 6 kilometrů zámku Sichrov a Český dub Turnov. takže napojí na Griny jezera a tak dále.
0: Kobyly po všech stránkách zajímavá obec. Já vám moc krát děkuji za váš čas, který jste nám věnoval. Přeju vám, ať se vám v Kobylech daří a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Děkuji vám za zavolání a přeji klidné léto všem. Naschranou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Vy i 8 minut před 16. hodinou posloucháte Český rozhlas Liberec, mezi tím se nám na mnoha místech v libereckém kraji docela slušně rozpršelo, ale to vůbec neznamená, že si nemůžete udělat krásné a pohodové odpoledne. Konec konců po 16. hodině začíná humoriáda a ta je na příjemnou pohodu jak dělaná a navíc také samozřejmě na spoustu zábavy. Dnes vám bude dělat společnost Patrik Rozehnal a společně s ním herec Otakar Brousek. Předtím ještě zprávy, které pro vás připravuje Hana Hautfoglová. Filip Majslo vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále krásné odpoledne a po 17. hodině ve dni v kraji opět naslyšenou.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cenové stropy na benzín a naftu od zítra stoupnou. V Kořenově má vzniknout několik nových bytů. V Hejnicích chtějí snížit náklady města na svoz odpadu. A my zítra čekáme většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v České republice tankovat za 40 korun a 64 haléřů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů víc než dnes. Litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléře. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů, budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoct seniorům. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu, pokračuje starosta Kořenova Luboš Marek ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Pečovatelku už nemáme, paní šla do důchodu a tady už by byly jenom byty, normálně buď mladý, starší. Ideální, když se to třeba nějak nakombinuje, jo? Uvidíme, jaký bude zájem i od těch starších lidí.
1: Na stavbu zdravotnického střediska a bytového domu obec připravuje projektovou dokumentaci. Město Hejnice chce ušetřit na poplatcích za odvoz směsného nevytříděného odpadu. Teď radnice za svoz komunálního odpadu doplácí ročně 2,75 milionu korun. Poplatky od občanů na pokrytí nákladů nestačí. I proto se město ode dneška zapojilo do nového svozového systému. Tříděný papír, plast, nápojové kartony a bioodpad bude svozová firma lidem odvážet přímo od domů. Doplňuje starosta Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj.
3: V Hejnicích aktuální poplatek na hlavu je 744 korun a podle posledního roku byly reálné náklady zhruba 1700 korun. Takže na každého člověka 1000 korun. Ty máme 2750 obyvatel plus 100 halupářů, takže vize je ta, že musíme naučit lidi fungovat trošku jinakým způsobem. To znamená, že žádný odpad znamená ten nejlepší odpad.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Premiér Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala Česká tisková kancelář. Petr Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Andrejem Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu také podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě řekl, že prezident mandát dostane.
0: Počasí.
1: V noci bude nejdřív převážně oblačno s doznívajícími přeháňkami a ochladí se na 14 až 11 stupňů. Během noci bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy, jinak čekáme slunečno, přes den polojasno až oblačno, přeháňky jen ojedinělé a naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 3. třídy v Mrklově. V zatáčkách pod pomníkem obětem první světové války je na vozovce vylitý olej, hasiči ho odklízejí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
5: Krásné odpoledne přeji.
4: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Nějaký vtip?
5: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják. Jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvuká. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne? Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami, jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy, linka sem do studia 731 800 900, ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Takže
4: nech vás voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuji.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže.
3: Ale neodradilo vás to takové. O to, pak si
7: ne,
3: tam
7: ne,
3: sednou
7: ne,
3: znovu.
7: Ne.
3: Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl, nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká falešná diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou a on do ní takhle klepnul a říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola a když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava. Tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Spovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak ráně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na nový textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když se jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidově, vážnej ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: tak
4: to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojďal, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec zpovídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina, jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: To byste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten tón.
1: Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu, takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že ty, když jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Píšeme děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne, je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře, ano. Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slanej, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějak, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slanej, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě ujedou autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam nezabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak, vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový té rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá takhle.
2: A na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: se číst.
2: Ano.
3: Ale bych toho měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout, tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v Humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štercl byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte je paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
1: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, ne, hodně hlasů pro Václava Vosku.
3: Vosku.
1: Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce, vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Tonda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to je dobrá skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, kteří by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v Humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, já nechlichním, nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Ralsku bude při podzimních volbách i referendum. V Hejnicích stále není dost lékařů. Sněmovnu čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Zastupitelstvo obce Ralsko vyhlásilo referendum.

0: Referendum o obnovitelných zdrojích energie bude spolu s podzimními komunálními a senátními volbami. První otázka se týká postoje obyvatel ke krajskému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany. Ve druhé části se lidé mohou vyjádřit, zda se v referendech bude rozhodovat i o všech případných budoucích projektech obnovitelných zdrojů energie v Ralsku. Pokračuje starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO.
1: Je to závazný pro nás, nikoli pro kraj. Nicméně pan hejtman na schůzi, která se konala v dubnu u nás v kulturním domě v Kuřivodech, sdělil, že to referendum, pokud bude platný, takže ho bude respektovat. Takže do jaké míry je pro ně závazné, tak to uvidíme.
0: V Hejnicích je ode dneška v provozu jen jedna ordinace praktického lékaře. Druhý z lékařů odešel na penzi. Jeho ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady, přestože novým lékařům hejnická radnice nabízí 1 000 000 korun, městský byt a další výhody. Podle hejnického starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj hledá město lékaře 2, protože i druhý praktik odejde na konci roku. Poslanci se příští týden sejdou na 2 mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
2: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
0: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Tomio Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Jejímž cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Společnost Krajská zdravotní podala trestní oznámení na svého lékaře z děčínské nemocnice. Důvodem má být podnět týkající se poskytování zdravotní péče. Společnost si podle mluvčího Iva Brániše udělala vlastní interní posudek a poté podala na muže trestní oznámení. Lékař byl postaven mimo službu. Věcí se teď bude zabývat Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Počasí. Teploty v noci poklesnou mezi 14 a 11 stupňů a bude nejdřív převážně oblačno a můžou taky ještě doznívat přehánky. Později v noci bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno, k ránu se ojediněle můžou objevit mlhy a zítra čekáme polojasno až oblačno s odpoledními teplotami od 23 do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 295 ve Studenci Rovnáčově. U křižovatky za obecním úřadem se srazila 3 osobní auta. S velkou opatrností tam projedete. A na silnici 3. třídy mezi Světlou a Chuchelnou se srazil autobus s osobním autem. I tam projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krásné odpoledne, 4 minuty po 17. začíná v Českém rozhlase Liberec Den v kraji, tedy průřez naším dnešním vysíláním. A ten zahájí za malou chvíli Hana Hautfoglová regionálními událostmi. Pak se podíváme do Turnova, kde chystají rozsáhlou modernizaci veřejného osvětlení. Kromě jiného si s Johanou Tománkovou posvítíme na to, kolik to bude stát. A budeme si svítit také na robota z libereckého startupu, který pomáhá seniorům a lidem v sociálních službách a také na plavby výletních lodí po Máchově jezeře. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivě kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí, a to kvůli přenosným chorobám.
2: Konkrétně zápory nilské horečky, nebo teďka se nám objevila ve Francii horečka dengue a podobně. Zvláštní omezení jsou ještě na malárie.
1: To upřesnila primářka transfuzního oddělení krajské nemocnice Liberec Renata Procházková. Seznam zemí, pro která omezení platí, zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Za první pololetí letošního roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 11 lidí. Loni jich bylo za stejné období 5. Dnes ráno zemřel řidič osobního auta při nehodě v Raspenavě. Narazil do železničního viaduktu. Hasiči měli po noční bouřce v Libereckém kraji celkem 18 výjezdů, odstraňovali hlavně popadané stromy a větve a také odčerpávali vodu. Podle mluvčí hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslavy Benešové jsou na tyto případy hasiči připravení.
3: Hasičské jednotky v Libereckém kraji, jak ty profesionální, tak dobrovolné, jsou v plné pohotovosti a mají připravené síly a prostředky k případnému nasazení.
1: Ve Fídlanském Výběžku dnes začal fungovat odpadový systém Door to Door. Zavedlo ho celkem 18 měst a obcí. Podrobněji se do nich podíváme krátce po 17:30. A první letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turův na české straně hranice. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo o jednorázové překročení. Těžaři už začali na noc největší rypadlo u českých hranic odstavovat.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek nám v Libereckém kraji a nejenom v Libereckém kraji ukázal, řekněme, odvrácenou tvář léta. Jak bude vypadat počasí dál, to nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a rána. Co máme čekat v Libereckém kraji?
2: Tak ještě to bude velká oblačnost, lokálně ještě prší, nicméně ten déšť by měl postupně během večera a z kraje noci postupně ustávat. Také by se měla protrhávat oblačnost, to až v těch pozdějších večerních hodinách, no postupně až na nějaké to polojasno nebo jasno, většinou se tedy vyjasní a ráno se lokálně vytvoří mlhy. Teploty teď se pohybují mezi 16 a 19 stupni, na horách okolo 13 nebo 14 a v noci tedy potom budou klesat na příjemných po těch teplých nocích 14 až 11 a na horách až k 7.
1: Celkově to noční počasí zní slibně na druhý červencový den. Bude hezky?
2: Zítra bude pěkně, ten den bude většinou slunečný, ráno tedy ojediněle mlhy, přes den potom čekáme polojasno nebo oblačno. Co se týká srážek, tak opravdu jen výjimečně, možná na horách, jinak srážky nečekáme. Večer ale už bude oblačnosti od západu přibývat, potom v noci na pátek už někde může opět zapršet, no ale zítřejší teploty budou ještě příjemné mezi 23 a 26 stupni, na horách potom do 22.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkujeme, krásný zbytek dne a naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji 7 minut před půl šestou zpříjemnil Marcel Zmožek na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Vedení turnova chystá rozsáhlou výměnu veřejného osvětlení. Do roku 2030 bude měnit 2/3 všech svítidel, včetně stožárů a žárovek. Svícení by tak mělo být úspornější a hlavně efektivnější. Na podrobnosti se ptal moderátor Martin Kolín redaktorky Johany Tománkové.
1: Jedná se o třetí etapu modernizace svítidel. Tato etapa zahrnuje výměnu většiny svítidel za LED žárovky. Kompletní výměna by měla být hotová do 4 let. Radnice si proto nechala vypracovat komplexní dokument, který zahrnuje všechny podrobnosti k modernizaci. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Je to takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel. S ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: Doplním, že za dokument město zaplatilo přes 230 tisíc korun a samotná modernizace vyjde na zhruba 16 milionů. Většinu pokryje dotace.
3: Když ale zazpomínáme, v Turnově už některá svítidla vyměněná mají, tak můžeš připomenout kolik?
1: Ano, už v roce 2024, kdy začala první etapa, nechala radnice vyměnit 40 svítidel a stožárů a ve druhé etapě minulý rok to bylo 750 kusů svítidel. Většina vyměněných světel se nachází na hlavních tazích. Někteří lidé si stěžovali, že není příliš dobře vidět v noci. Radnice to ale zdůvodnila tím, že se snaží v noci svítit jen nezbytným počtem lamp kvůli úsporám a potom co Česko zasáhla energetická krize, tak to tak dělá řada jiných měst.
3: Dají se už teda teď propočítat ty úspory?
1: Místostarosta Jan Lochman z uskupení proto očekává, že by mohla radnice už teď ušetřit až 700 tisíc korun ročně za energie. Celkem radnice zaplatí ročně jen za svícení zhruba 3,5 milionu korun a potom, co budou všechny lampy s úspornými žárovkami, mohla by spotřeba klesnout až na 500 000.
4: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 17 hodin 32 minut, stále posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. A zrovna ten dnešek je dnem D pro některé obce v našem regionu. Ve Frýdlantském výběžku zrovna od dneška funguje takzvaný door-to-door systém odpadového hospodářství. Lidé můžou nově třídit odpad přímo u svých domů. A ve Frýdlantu se změny týkají nejen lidí v rodinných domech, ale taky na sídlištích. A víc ví redaktorka Kateřina Kubíčková, které se kolegyně Iveta Kalátová ptala, jak přesně systém door-to-door funguje.
1: Lidé z rodinných domů mají na svém pozemku vlastní nádoby, do kterých můžou třídit. Nádoby jsou na papír, plast, bio a bioodpad, s tím, že si lidé mohli vybrat, zda chtějí všechny tři nádoby nebo například pouze popelnice na plast a papír. To se podle starosty Dana Ramzera z ODS týká třeba těch, kteří mají kompost nebo slepice a bioodpad likvidují tímto způsobem. Popelnice s tříděným odpadem pak bude odpadová firma vyvážet podle předem daného harmonogramu. I nadále jsou ale k dispozici sběrná hnízda, kde je možné vyhazovat například kov. Nápojové kartony můžou lidé vhazovat do žlutých popelnic, které už mají u domu.
2: A týkají se změny taky obyvatel sídlišť?
1: Je tomu tak, i tam se systém mění. Na sídlištích zůstanou sběrná hnízda, tak jako tomu bylo doposud. Nově jsou ale kontejnery uzamčené speciálními gravitačními zámky. Obyvatelé jednotlivých bytových domů k nim mají klíče, které si mohli vyzvedávat na radnici. Díky tomu by se podle radnice nemělo stávat, že budou do kontejnerů v hnízdech vyhazovat odpad lidé, kteří v místě nebydlí. Kvůli tomu byly totiž nádoby často přeplněné.
2: A co museli vlastně lidé udělat, aby nové nádoby nebo klíče dostali?
1: Tak první podmínkou byly zaplacené odpady. Současně museli uzavřít s městem smlouvu o výpůjčce nádob. Celkem měla radnice nakoupených 1260 sad a smluv má uzavřených zhruba 1100. Lidé se ale můžou i nadále hlásit, stejně tak si můžou nádoby doobjednat v případě, že si teď vzali třeba jenom nádobu na plast nebo na papír. Ještě doplním, že společně s Frýdlantem zavedli nový systém taky v Novém Městě pod Smrkem, Lázních, Libverda nebo třeba v Hejnicích. V Libereckém kraji už mají s tímto systémem zkušenost i v Doksech, Turnově nebo v Jablonci nad Nisou a loni systém door-to-door zavedli taky v České Lípě nebo Novém Boru.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I 8 minut po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Liberec. K cestování mezi plážemi Máchova jezera lze ode dneška využívat lodní dopravu. K okružním vyhlídkovým plavbám provozovatel na 2 měsíce hlavní sezóny doplnil i možnost cestování mezi přístavišti. Na první den plaveb se vydal také náš reportér Jiří Jelínek. Z pohledu rekreantů dnes nepanovalo úplně nejlepší počasí a tak se první otázka přímo nabízela. Jak lidé využívají lodní dopravu?
1: Počasí se tedy první den úplně nevydařilo, to je pravda. Kapitán lodi mi popisoval, že při dopolední průtrži mračen chvílemi skoro neviděl na cestu. No a protože je loď hynek napůl otevřená, voda natekla i do podpalubí. V loděnici jsem byl svědkem toho, jak ji zaměstnanci regaty odčerpávali. A i přes nepřízeň počasí se i dnes pár lidí svezlo, dohromady asi 10 a z větší části šlo o zahraniční turisty. Jednatel regaty Máchovo jezero, provozovatel tedy lodí Karel Málek, mi říkal, že linky běžně lidé využívají třeba i při cestách na nákupy ze starých splavů nebo z oblasti pod vrchem Borný do Dox a obráceně, je to docela praktický způsob dopravy.
0: A můžeš popsat jízdní nebo spíš plavební řád a kolik tenhle druh cestování stojí?
1: Dohromady jde o 6 spojů denně, 3 po směru hodinových ručiček, 3 ve směru opačném. Zastavuje se v přístavištích Doxy, Hotel Port, pláž Staré splavy, Šroubený, Borný, Březňák a Klůček, tedy dohromady na 8 místech. První spoj vyjíždí v 8.20, poslední se do Dox vrací v 18.50. Jízda trvá přibližně hodinu a 10 minut, ale když se naloďuje a vyloďuje víc lidí, může se trochu protáhnout. No a za každou zastávku cestující platí 30 korun, děti od 4 do 15 let 20 korun. No a pokud je kapacita, přepraví vám za 50 korun i jízdní kolo.
0: My jsme v úvodu zmínili i pravidelné okružní plavby a na ty je možné vyrazit kdy?
1: Tady už se zpravidla jezdí většími loděmi Máj a Racek, které vyráží 4x denně z Dox, konkrétně v 11 a 13 hodin, dále ve 14.30 a 16.30 a pak jednou denně v 15 hodin začíná vyhlídková plavba ze starých splavů. Jde o zhruba 8-kilometrový okruh, dnes tedy ale vyhlídkové plavby kvůli počasí zrušily. Turistů je kolem jezera skutečně minimum. Kapitána jsem viděl dnes odcházet s tím, že zítra snad bude lépe. No a ještě 3x týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou navíc plavby při západu slunce a tu romantickou atmosféru doplňuje i kytarista nebo jiný hudebník a na lodi je navíc otevřený i bar.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: svém přijímači i dál ladíte Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji 3 minuty po 6:15. V domově a centru denních služeb v Jablonci nad Nisou začali testovat humanoidního robota Robic. Jedná se o první přístroj svého druhu, který je v Evropě certifikován jako zdravotnický prostředek. A testování probíhá díky společné iniciativě Agentury regionálního rozvoje a Libereckého kraje. Provoz je financován z projektu Evropský digitální inovační hub. Robot pomáhá v komunikaci lidem s poruchou autistického spektra a také s kombinovaným postižením. Jak to konkrétně vypadá, zjišťovala redaktorka Jana Švecová.
1: Ahoj, jsem Robic, humanoidní robot. Jak se dnes máš?
2: S asistentkou Renatou Polkrápkovou stojím před robotkem, který má tak 60 cm na výšku, vypadá jako dětská hračka.
3: Můžete se tady dotknout jemně a můžete položit otázku.
2: Ahoj Robiku, jak se ti líbí v Jablonci?
1: Ahoj, líbí se mi tady. Má to příjemnou atmosféru.
2: A na co se zeptáš ty mě?
3: Pardon, musíme zase takhle.
1: Co tě tady nejvíc baví, nebo proč sem chodíš?
2: A na to už odpovídají klienti?
3: Dá se komunikovat i skrz tu aplikaci přímo v tabletu s tím, že někteří klienti mají problém v komunikaci, že jim robot kloudně nerozumí, protože špatně artikulují nebo vyslovují, tak pomocí té aplikace ten pečovatel pomáhá s nějakým rozšifrováním té zprávy a on stojí při tom robotovi a povídá si s ním.
2: Klientům Jabloneckého centra bude v testovacím režimu sloužit do konce roku. A jak se do Libereckého kraje vůbec dostal, to už popisuje jednatel Agentury regionálního rozvoje Petr Dobrovský.
4: My jsme v dlouhodobé spolupráci s podobnou organizací v Madridu a tam Robic vznikl jako startup. Tam jsme se s ním poznali a domluvili jsme se na tom, že bychom mohli ho přivést k nám do Libereckého kraje, aby i tady mohl jednak pomáhat, ale zároveň také, aby mohl dávat zpětnou vazbu výrobcům v jeho dalším rozvoji.
2: A doplňuje jeho kolega Jiří Vojtěch.
5: Je to technologie, která je v Evropské unii jediná certifikovaná terapeutická pomůcka na tuto cílovou skupinu. Primárně ten robot slouží ke cvičení a ke zlepšování kognitivních funkcí těch klientů.
2: S klienty třeba tančí, cvičí i rozmlouvá.
1: Chceš začít s jednoduchými větami, se představováním nebo s konkrétní situací?
6: Je to pro nás nová možnost s lidmi jinak cvičit, jinak s nima pracovat, rozšířila nám možnosti nových aktivit právě s klienty a využíváme ho určitě při práci s klienty, kteří jsou pohybově šikovnější, tak zároveň u lidí, kteří naopak jsou upoutáni na vozík a i tak ho můžeme vyzkoušet vlastně jako v rámci různých rozsahů možností, schopností těch jednotlivých klientů.
2: Popisuje pečovat Simona Latislavová. Já jsem se dočetla, že ten robotek může s klienty komunikovat dokonce i pomocí znakové řeči. Velkou oporou je pro komunikaci s klienty s poruchou autistického spektra, kde je někdy ta komunikace, ta možnost dostat se k ním do jejich vnitřního světa velmi obtížná. Tak jak ho přijímají a je to pro ně výhoda?
3: Určitě je. A oni i tím, že jsou jako techničtější, víc se zajímají o tyhle ty věci, tak určitě pro ně to je úplná výhra.
0: Robot Robic bude v Jablonci do konce roku a zamíří i do turnovské organizace Slunce všem, která poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. A to je z dnešního Dne v kraji vše. Za 10 minut vás čeká setkání u mikrofonu. Starostka krajských dobrovolných hasičů Jiřina Brychcí si pozvala do pořadu velitele hasičské stanice Děčín Davida Pavláta. No a zítra se zaměříme na kontroly hygieniků v letních dětských táborech v Libereckém kraji. Také si posvítíme na klíšťovou encefalitidu, velkého letního strašáka, a s hostem předpolednem bude kolegyně Iveta Kalátová probírat, kam se vydat o prázdninách na houby. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední naslyšenou.
7: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Opozice a ředitelé veřejnoprávních médií vyzvali vládu k diskuzi o financování médií. Správa železnic připravuje modernizaci Turnovského nádraží. U libereckého lesního koupaliště budou tůně a zítra čekáme většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi, které se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Reného Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
2: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho

0: samotnou už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíkonu, celé té přípravě.
1: Opozice i obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. V dnešním společném prohlášení ho označili za funkční a zaručující nezávislost České televize i Českého rozhlasu. Nádraží v Turnově by se mohlo dočkat další proměny. Správa železnic připravuje jeho přestavbu, hledá dodavatele, který by postavil nová nástupiště a bezbariérový podchod. Součástí rekonstrukce má být i úprava kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení, které zrychlí průjezd vlaků. Správa železnic rozdělila zakázku do dvou částí a podle mluvčího společnosti končí lhůta pro nabídky 4. srpna. Turnov je významným železničním uzlem. Správa železnic tam v posledních 20 letech zmodernizovala nástupiště, odbavovací halu, toalety i osobní pokladny. Městské lesy v Liberci vybudují v blízkosti lesního koupaliště 15 tůní. Mají zmírnit erozi a při přívalových deštích koupaliště ochránit před naplaveninami. Práce začnou 20. července a potrvají 2 až 3 týdny. Provoz lesního koupaliště neomezí. Kromě tůní budou stékání vody ze Žulového vrchu bránit i nové svodnice a opatření jáma hráz, jak vysvětluje ředitel městských lesů Jiří Bliml.
2: Má to zabránit rychlému splavení vody z toho Žulového vrchu. Jámahráz zadrží postupně tu vodu, která by vymělala lesní linky. Totež budou mít za funkci i ty lesní tůně. Ta voda, která poteče, tak se bude zadržovat těch tůních a postupně vsakovat.
1: Na projektu Městské lesy spolupracují se spolkem Milujeme Jizerky. Ten na opatření získal od Libereckého kraje necelých 600 tisíc korun. Zbývajících 60 tisíc zaplatí město. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun, byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Počasí. V noci bude nejprve převážně oblačno s doznívajícími přehánkami a ochladí se na 14 až 11 stupňů. Během noci bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy, jinak zítra čekáme slunečno, přes den polojasno až oblačno a přehánky jen ojedinělé. Naměříme 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Neprůjezdná je teď silnice 3. třídy mezi obcemi Veselá a Žďár na Semilsku. Hasiči odstraňují strom, který spadl na vozovku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
4: Krásný dobrý den, milí posluchači, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Jiřina Brychcí, starostka krajského sdružení hasičů Libereckého kraje. Jsme opět v pořadu Setkání u mikrofonu a jak už se téměř stává pravidlem, mým dnešním hostem je opět hasič. Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky, v působnosti krajského ředitelství Ústeckého kraje, územního odboru Děčín, velitel stanice Děčín, major magistr David Pavlák. Pane veliteli, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Liberec.
5: Hezký dobrý den.

0: Možná na úvod by se patřilo posluchačům Českého rozhlasu Liberec představit sousední Ústecký kraj po stránce hasičské. Takže máte 7 územních odborů?
1: Ano, to souhlasí. Máme 7 územních odborů. Na každém územním odboru jsou centrální hasičské stanice a vedle těch centrálních potom jsou pobočné. Územní odbory jsou Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Teplice, Litoměřice a Žatec.
0: Tak, pane veliteli, co vy a hasiči, jak jste se dostal k hasičům?
1: No, je to taková moje historie a ve své podstatě i takový nadšení, který vzniklo zhruba v 7. třídě základní školy, kdy jsme byli na exkurzi u hasičů v Mostě, kde jsme ještě tenkrát s rodiči bydleli. Potom jsme se přestěhovali do Povrlů, což je mezi Ústím a Děčínem. Každopádně v té 7. třídě jsme byli na exkurzi a já jsem viděl hasičskou jednotku, jak vyjíždí ze stanice ven. A přišel jsem domů a svým rodičům jsem řekl, já to chci dělat jako práci. Tak si ťukali na čelo, říkali, hele, 7. třída, základky, to má ještě čas. Necháme ho trošičku jako utichnout, ono to nějak dopadne. No jenže já už v té 7. třídě jsem začal zjišťovat, že existuje nějaká hasičská škola, že hasiči dělají tak a tak, že jsou v každém městě. No a vlastně ve vlastní iniciativě už jsem si zjistil, jakým způsobem se k těm hasičům dostat. Takže já jsem potom v 9. třídě, když už se rozhodovalo o střední škole, tak jsem rodičům prostě řekl, hele, já tuhle školu prostě chci.
0: A Chomutov nebo?
1: A šel jsem do Chomutova. Takže jsem udělal jsem střední školu v Chomutově, vlastně už potom ve 4. ročníku jsem začal zjišťovat, kde by mohlo být místo. A to už jsme byli přestěhovaní v těch Povrlech vlastně v Ústeckém okrese. Ale přihlášky jsem dal do Mostu, do Teplic, do Ústí, do Děčína. A první, kdo se nám ozval, protože jsme tam byli i na praxi vlastně ve 4. ročníku, tak byl Most, územní odbor Most. Takže 1. září 2009 jsem nastupoval na územní odbor Most. Nastoupil jsem na pobočnou hasičskou stanici v Litvínově. Takže v Litvínově jsem začal jako hasič, tím, že už jsme měli vlastně ze školy hotové kurzy, tak jsem začal fungovat od samého začátku. Říkal jsem si Litvínov, když má nějaká malá stanice, co já tady budu dělat. První směnu hned 4 výjezdy, poslední výjezd byl v 1. ráno požár auta. Vůbec jsem nevěděl, kde jsem, co se děje a samozřejmě jel jsem domů úplně nadšený. Takže tam začaly moje hasičské krůčky s tím, že zhruba po dvou a půl letech se uvolnilo místo v Děčíně, takže jsem se přestěhoval nebo přesídlil z toho územního odboru Most na územní odbor Děčín a vlastně od prosince 2011 tak jsem v Děčíně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme v Děčíně a vlastně k tomu už vede můj takový ten první dotaz, proč jsme dneska tady. Před nějakým časem naši republiku zasáhla opět řada lesních požárů. Hořelo opět v Národním parku České Švýcarsko, což je vlastně u vás doma, dalo by se říct. Na pomoc byly povolávány i vrtulníky a hasilo se pomocí bambivaku. Pane veliteli, co to je bambivak?
1: Bambivak, tak zjednodušeně. Jak už z názvu vypovídá, je to nějaký vak. Je to vak, který je přizpůsoben a vytvořen k tomu, aby mohl viset pod vrtulníkem, mohl unést nějaké množství vody a je opatřen klapkou, která po potřebnou dobu zadržuje tu vodu v tom vaku a jakmile přijde pokyn 3, 2, 1 schoz, tak vlastně palubní technik na palubě toho vrtulníku odjistí klapku a provádí samotné hašení z toho bambivaku. Takže je to vak, který se naplní vodou, visí nám pod vrtulníkem a vlastně ta voda je dopravována potom na potřebná místa na tom požářišti.
0: Určitě každého napadne, kolik té vody tam je.
1: Je tam rozsah. Ty bambivaky se dělají v různé velikosti a je to závislé nebo odvislé na velikosti toho vrtulníku. To znamená, že lehké vrtulníky nám unesou 800 litrů vody, což bývá Bell 412 od Policie České republiky. A teď, co jsou ty větší vrtulníky, tak tam teď při požáru byly využívány vaky o objemu až 3410 litrů vody. Takže přes ty 3 kubíky už ten vrtulník donese, což pro nás je už znatelná pomoc. Když se začínalo vlastně s těmi menšími vaky, tak to člověk na tom požářišti pocítil, ale je fakt, že ty 3 kubíky to už jako pomůže, to už nějakým způsobem je znatelnější na tom požářišti jako takovém.
0: Když se zeptám, vzpomenete nebo víte, kdy asi byly, nebo kdy se začaly bambivaky používat, třeba u nás nebo i ve světě?
1: Je to historie nějakých poloviny 90. let, s tím, že první testování bylo zhruba v roce 96, kdy Policie České republiky, letectvo Policie České republiky, protože hasiči jako takový, my nemáme své letectvo. Využíváme právě Policii České republiky a ta historicky začala zkoušet v roce 96 první bambivaky, které měly objem 550 a 800 litrů a lítaly na Bellu 412 HP. Takže zhruba polovina 90. let, nějaký ten rok 96. S tím, že potom samozřejmě se to rozvíjelo až do dnešní doby.
0: Když teda je nějaký požár, lesní požár třeba, a jeví se, že by byly ty vrtulníky zapotřebí, kdo rozhoduje o tom nasazení, jestli tam poletí nebo nepoletí?
1: Tak, v první fázi na místo přijíždí jednotky požární ochrany a vždy je na místě velitel zásahu. Velitel zásahu zhodnotí situaci na místě události a jakmile vidí, že se jedná o požár, který je v těžce přístupném terénu, nebo jsou tam prostory, kam se hasiči jen tak nedostanou, tak může přes krajské operační středisko zažádat o leteckou podporu, to znamená letecké hašení. Takže v první fázi je to ten velitel zásahu, který přes operační středisko zažádá. Operační středisko potom komunikuje s NOPISem, což je Národní operační informační středisko, které je spravováno Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, které vydá žádost, v první fázi to bude letka určitě té Policie České republiky, nebo soukromníci, od kterých teď máme vlastně vrtulníky Black Hawk, které nám taky pomáhají a jsou určené na letecké hašení. Takže přes ten NOPIS jde požadavek na tyhle ty složky. Jakmile je to schváleno, tak velitel je informován, za jakou dobu nám ten vrtulník přiletí a ve své podstatě si určí i podmínky, protože ne vždy ten bambivak je možno naplnit jednoduše. Ono to pak má veškerá další úskalí pro plnění vlastně toho bambivaku. Není to tak, že nám tam přiletí vrtulník a ten velitel začne jásat, hele dobrý, nemusím to řešit, už na nás začne padat voda. Jo.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz.

0: Tak a to je právě ta moje další otázka. Jak se ta voda do toho bambivaku dostane?
1: Máme více způsobů. Postupně samozřejmě cvičíme, tak aby to nebyla improvizace na místě události, ale funguje to tak, že první možnost máme za pomocí speciálních proudnic, které jsou v sadě u toho bambivaku. Není to klasická hasičská proudnice, kdo viděl hasičskou proudnici, není to to, co držejí klasicky hasiči u zásahu a stříkají do toho ohně, ale je to ve své podstatě takové zahnuté potrubí, které při příletu toho bambivaku ty hasiči zaseknou vlastně na hranu toho bambivaku a provádí plnění toho bambivaku.
0: A odkud se bere ta voda?
1: A ta voda, to je další taková věc, kterou musí vlastně ten velitel v první moment řešit. Buď to je to z hasičských cisteren, nebo se může udělat čerpací stanoviště, ale to je potom už jako na delší trasu, z blízkého vodního zdroje, kdy přijede silné čerpadlo. Zrovna v Ústeckém kraji máme v Litoměřicích Somaty, které jsme schopni dát k vodnímu zdroji a máme stálou dodávku vody. Ale ten vodní zdroj nebývá hned někde blízko. Takže pokud se plní proudnicema, je potřeba, aby ten velitel zásahu vzal na vědomí to, že potřebuje dostatek cisteren, zhodnotit, jak daleko máme vodní zdroj, vytyčit plochu pro plnění vlastně toho bambivaku jako takovou a potom celý tady ten systém udělat jako jeden úsek a mít to jako letecké hašení. Takže ten velitel si to určí, má tam dostatek cisteren, určí si místo, kde to budou plnit a může plnit za pomoci proudnic. To je jedna varianta. Další varianta je taková, že ten vrtulník bude mít v blízkosti vodní plochu, což bylo třeba Hřensko 2022, kdy řeka Labe byla v blízkosti toho požáru a ty vrtulníky vlastně jsou schopni sami si ten bambivák dát na vodní hladinu, ponořit, on se jim naplní a sami si z toho vodního zdroje vezmou a můžou hasit. A pak je ještě jedna varianta, kdy na určenou plochu my poskytneme takzvané flexitanky, což zjednoduše řečeno je velký bazén, je to konstrukce, která se dá naplnit, my to naplníme a obsluha nebo ten vrtulník jako takový je schopen přiletět k tomu flexitanku, ponoří bambivak a letí vlastně hasit.
0: Posloucháte pořad Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec, kde si dnes Jiřina Brychcí povídá s velitelem hasičské stanice Děčín o používání bambivaků při požárech. She's crazy like a fool.

0: Když hoří, tak samozřejmě oheň hoří několik dní. Ten v roce 22, jak jste zmiňoval, ten si myslím, že byl asi 20 dní. Teďka ten poslední květnový, ten byl myslím asi 6 dní, že jsem někde se dočetla. A jak se můžou hasit nebo mohou létat vrtulníky i v noci? Nebo jak to máte jenom přes den? Jak je to u vás?
1: Je to tak, že létají od rozbřesku po západ slunce. Lítají jenom přes den. Oni když přiletí, kouknou se na nějakou predikci a vidí a řeknou tomu veliteli, budeme lítat od tolika do tolika. Ten velitel to musí všechno uspůsobit. Navazuje to příprava plnění toho bambivaku. A počítat s tím, že ty vrtulníky budou určitou dobu létat. V noci už vrtulníky nelétají, to hašení neprobíhá, takže tam už nastává jiná činnost. To ve vzduchu velitel využije například drony. Každopádně vrtulníky jako takové nám hasí od rozbřesku po západ slunce.
0: V této souvislosti mi ještě napadá otázka, na jaké požáry vlastně bambivaky lze používat. Samozřejmě, teď jsme se bavili o těch lesích, nějaké plošné porosty a tak dále. Co nějaké budovy, nebo prostě dá se ještě používat někde jinde?
1: Ano, je to i historicky se využilo i v České republice, kdy nám zahořely velké průmyslové objekty. A ta hala nebo ten objekt je tak veliký, že ty hasiči se nemusí dostat ani do středu té haly jako takové. Je to pro ně nebezpečné, protože tam hrozí nebezpečí zřícení konstrukcí. Je tam prostě obrovské riziko na to, aby se tam ty hasiči dostali. Takže hasiči nám to hasí ve své podstatě z kraje té budovy, takže i v tom průmyslu je využití u velkých hal nebo u větších závodů. Ale všechno je omezeno kouřem. Ten vrtulník nám naletí do místa, které je pro něj v úzovkách čisté a naletí z té strany, kam nefouká vítr a není tam buď ty splodiny hoření, kouř jako takový, tak naletí z druhé strany a hasí vlastně frontu toho požáru. U těch průmyslových objektů, když už nám to vlastně ty splodiny hoření jdou kolmo nahoru ze středu, tak tam se ten vrtulník taky úplně nedostane, takže všechno je to potom odvislé na té situaci, která je na místě zásahu, ale využívá se samozřejmě lesní požáry, požáry porostů většího rozsahu a samozřejmě i průmyslové objekty.
0: Jak moc tomu vadí různé inženýrské sítě, elektrické vedení, plynovody a něco podobného?
1: Dle zjištěných informací, co jsem si tak nějak zjistil, tak piloti mají vlastně mapovou aplikaci, kde vedení, elektrická vedení a věci, které by mohly vadit v tom nízkém průletu, protože oni lítají opravdu nízko, tak na to mají aplikaci, kde by to vedení samozřejmě měli vidět, ale ze zkušenosti a i to, co jsme se bavili s kolegy, tak ono, to vedení se snadno schová. Takže ten pilot nějakým způsobem se i zmapuje třeba terén. Je důležité spolupracovat i s kolegy vlastně pozemními, vidí ty dráty přímo nad sebou a ta komunikace mezi s nima by měla nějakým způsobem proběhnout. On ten pilot si to zmapuje, musí si stejně připravit ten bambivak, to znamená, že během toho proběhne nějaká bezpečnostní porada nebo pohovor a pak vlastně ten vrtulník jako takový je nasazen. Takže musí si dávat určitě pozor na elektrické vedení. Pokud tam máme nějakou technologii, které by ta voda uškodila, pokud už není zničená požárem. Hmm. Ale pokud tam máme nějakou technologii, kam by ta voda úplně přijít neměla, na to si musí dávat taky pozor. Takže těch aspektů, které musí ten pilot sledovat, je daleko víc. A co se týče například toho elektrického vedení, tak určitě jste si všimli, když máme nad hlavními komunikacemi nebo někde, kde by ten vrtulník mohl letět, tak jsou na tom takové červeno-bílé jakoby míče velké. A to je právě z důvodu tady toho, kdy ty piloty vlastně tady ty velké balóny upozorní na to, pozor, tam něco vede, tam je nelítej. Jo, takže těch věcí pro ty piloty je dost.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je nějaká minimální výška, nebo jestli víte, jestli je minimální výška, nebo i nějaká maximální, kdy je vlastně použití toho bambivaku nejúčinnější?
1: Tak to bohužel nevím, ale aby to mělo efekt nějakého hašení, tak samozřejmě s tím bambivakem je potřeba se dostat co nejníže nad ten porost, tak aby se nám to co nejméně rozptýlilo do okolí a hasili jsme vysloveně tu frontu nebo ten požár jako takový.
0: A to ostatní je vlastně na pilotovi jako takový, aby zvážil do jaké ty nejnižší nějaké.
1: Je to tak, pak už je to, dle mého názoru je to podle toho, jak ten pilot, co si dovolí a co si nedovolí, ale nějaká pravidla samozřejmě mají, ale ty já neznám.
0: Já když jsem někde zaznamenala obrázek letové trasy, tak to vypadalo jako takový předeno, který je připraveno na motání klubka, takže těch letů tam mají. A vlastně to omezení asi je taky i na těch pilotech v rámci jejich bezpečnosti. Vy dostanete informaci, že tam ten vrtulník je a pak asi, že odlítá nebo se bude střídat s nějakým
1: jiným. Jo, přesně tak. Je to, ta informace musí projít přes velitele zásahu na velitele úseku. O tom, že to letecké hašení vůbec bude zahájeno, jak dlouho bude probíhat. Když to shrnu teď zpátky na ten poslední požár, co byl v Rynarticích, tak tam bylo domluveno, tam bylo několik samozřejmě úseků a bylo domluveno, že od rána, teď nebudu říkat konkrétní časy, ale dejme tomu třeba od 8 do 12 do 1 hodiny, vrtulník bude hasit ten a ten úsek, nechte to prosím pro nás, a po obědě se přesuneme, budeme hasit úsek 1 a 2 a vy můžete pracovat třeba v té trojce. Jo, vždycky to bylo o té domluvě, že nám něco hasí vrtulník, necháme pracovat vrtulník, potom se přestěhuje někam jinam, my jako pozemní hasiči půjdeme na ten prostor, kde hasil vrtulník, uděláme ten pěší průzkum a dohasíme případná ohniska. A vrtulník zase pracuje někde jinde. Mělo by to furt korespondovat s tím, že by tam měla být bezpečnost. Je to z toho důvodu, že ten vrtulník samozřejmě, když letí, tak nějakým způsobem pod sebou nám může udělat nějaký stlak, nějaký vír. Ten vítr může vyvolat. A při těch požárech, jak odhořívají stromy, tak pak je riziko toho, že by ten strom mohl na někoho spadnout. Takže z toho důvodu se dělají porady a domlouvá se konkrétní místo, kde ten vrtulník bude hasit.
0: Jsme v setkání u mikrofonu a povídám si s Davidem Pavlátem o hašení požáru pomocí bambivaku.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych se vrátila k tomu počtu těch vrtulníků, které u toho požáru jsou. Nebývá tam jeden, ale bývá jich tam někdy víc. A to, kdy, jak, který kam poletí, je také na tom veliteli, nebo to už se dorozumívají oni mezi sebou, nebo jak to je?
1: Je to pak už, když je tam ty letecké techniky více, tak jak už jsem říkal, je důležité pro letecké hašení zřídit úplně samostatný úsek. Ten úsek má na starosti velitel toho daného úseku a zpravidla to bývá podloženo ještě řízením letového provozu, kdy je určen člověk, který opravdu má přehled o té technice, která tam lítá, je s nimi se všemi i ve spojení a ve své podstatě si udělá takové malé letiště a řídí si je on. Jo, například armáda České republiky má i své návočí, kteří chodí po požářišti a určují místa, kam ten vrtulník bude házet tu vodu, protože oni to tak mají nacvičené.
0: To znamená, vy jste teď řekl armáda, předtím jste říkal, že máte vlastně, že spolupracujete s policií, takže spolupracujete se dvouma složkama, s armádou i s policií.
1: Lítá nám Policie České republiky, ano. Armáda České ano. republiky, potom soukromé subjekty a teď v Rynarticích jsme měli například letce nebo vrtulníky ze Slovenské republiky.
0: To znamená, že ta mezinárodní spolupráce i tady funguje.
1: Ano,
0: jak
1: ano.
0: Příhraniční třeba mezi Německem a vámi tady, protože je to vlastně na hranicích, takže teda i potom, jak říkáte, ze Slovenska nebo v rámci
1: je
0: potřeby.
1: Je to tak. Jo, ty Slováci zrovna tady u toho požáru v těch Rynarticích byli, ve své podstatě přiletěli i s nějakou pozemní jednotkou, takže nám pomáhali i na zemi ty hasiči, ale měli tam své vrtulníky a v rámci mezinárodní spolupráce nám pomohli.
0: Ještě se zeptám, ten pilot je tam sám, nebo tam má ještě někoho sebou? Narazil jsem na záchranáře, ano, někdy, ale mývá tam ještě třeba
1: je tam obsluhu? Podle toho, co jsem si zjišťoval, ve vrtulníku jsem, nedělal jsem leteckého záchranáře, nelítal jsem tam, ale jsou tam dva piloti, ještě tam mají palubního technika, který vlastně řeší obsluhu toho bambivaku. Ty dva piloti lítají tak, že jeden opravdu řídí nebo pilotuje ten vrtulník jako takový. Ten druhý pilot vlastně hlídá ten zbytek, to znamená navádí na to místo, říká tam poletíme tam a mají tam ještě toho palubního technika, který čeká na ten pokyn teď, na ten schoz. Takže on letí, když je dobré spojení na místě zásahu, tak i ty hasiči jsou schopni se s tím vrtulníkem, máme vyzkoušeno například s tím policejním, tak jsou schopni se spolu spojit. Je dobré si na to zase určit jednoho člověka, který bude provádět navádění jenom těch schozů jako takových a ten vysloveně říká, půjdeme na 3, 2, 1 schoz a ten palubní technik vlastně na palubě toho vrtulníku otvírá klapku a pouští dolů na to požářiště tu vodu.
0: Tak, to byly tyto složky, ale pak ještě spolupracujete vlastně s dalšími složkami, což jsou jednotky, které vám po případě přivážejí vodu třeba do těch bazénů.
1: Je to tak. V rámci vlastně toho úseku, nazvěme to jako úsek letecké hašení, tak je potřebný počet jednotek. Je to odvislé jednotek požární ochrany, je to odvislé od toho, jak daleko máme vodní zdroj, kolik těch cisteren je potřeba na to, aby jsme celou dobu zásobili, aby to bylo efektivní. Stojí nás to peníze, to letecké hašení stojí opravdu dost peněz a my si nemůžeme dovolit to, že nám ty vrtulníky budou stát. Takže my potřebujeme tu zásobu té vody tam mít jako dostatečnou, aby ty vrtulníky mohly lítat.
0: Děkuji vám za dnešní povídání, budeme pomalu končit. Pane veliteli, já vám přeji klidné velení na vaší stanici a i u zásahů. Ty zásahy, ať jsou vždycky s dobrým koncem. Vaší rodině, vám, všem lidičkám kolem vás, přeji dobro, vnitřní klid a především zdraví. Děkuji, že jste k nám vážil cestu a děkuji za milé povídání.
1: Moc krát děkuju a vám i všem posluchačům přeji hezký den.
0: A s vámi, milí posluchači, se z Českého rozhlasu Liberec loučí a těší se na slyšenou u dalšího setkání u mikrofonu Jiřina Brychcí, starostka Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Provozovatel polského dolu Turów odstavuje na noc největší rypadlo u českých hranic. V Ralsku bude při podzimních volbách i referendum. Na Máchově jezeře funguje letní provoz lodní dopravy. Polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turów na české straně hranice. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo o jednorázové překročení. Z dlouhodobého hlediska je důl nepřekračuje. Společnost PGE, které důl patří, proto od začátku června začala v době od 22 do 6 hodin ráno odstavovat z provozu největší rypadlo u českých hranic. Zastupitelstvo obce Ralsko vyhlásilo referendum o obnovitelných zdrojích energie. Bude spolu s podzimními komunálními a senátními volbami. První otázka se týká postoje obyvatel ke krajskému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany. Ve druhé části se lidé mohou vyjádřit, zda se v referendech bude rozhodovat i o všech případných budoucích projektech obnovitelných zdrojů energie v Ralsku. Pokračuje starosta obce Miloslav Tůma z Hnutí ANO.
3: Je to závazný pro nás, nikoli pro kraj. Nicméně pan hejtman na schůzi, která se konala v dubnu u nás v kulturním domě v Kuřivodech, sdělil, že to referendum, pokud bude platný, takže ho bude respektovat. Takže do jaké míry je pro ně závazné, tak to uvidíme.
2: Na Máchovo jezero se dnes vrátila pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá

0: 8 hodin a 20 minut z přístaviště v Doxech. Poslední na stejném místě končí v 18 hodin a 50 minut. Doplňuje jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
1: Stavuje na zastávkách Hotel Port, Staré splavy Pláž, Staré splavy Šroubený, Borný, Březňák, Klůček a zpátky do Dox. A vychází to na hodinku 10.
0: A čtyřikrát denně z Dox vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdražily. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Jeho cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo v loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků. Většina z nich byla z Číny. Počasí. Teploty v noci poklesnou mezi 14 a 11 stupňů a bude nejprve převážně oblačno a můžou ještě doznívat přehánky. Později v noci bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno a k ránu se ojediněle můžou tvořit mlhy. Zítra čekáme polojasno až oblačno s odpoledními teplotami od 23 do 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Mimoni, na okružní křižovatce v Pražské ulici narazilo nákladní auto do pouliční lampy. S velkou opatrností se místem dá projet. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mm-hmm. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali, ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý, tupý. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným. Tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Střetnutí.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou iDesku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí

0: Akce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
1: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi. Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dále nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem, nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlí, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co, jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do... A díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
1: Jasně.
0: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a 3 dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše 3 dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně, vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.

0: počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
2: U příběhů plných lásky vás vítají Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
2: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
3: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Irma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem se zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohu třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil ravera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech, rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až na Vorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se rádi, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, Tak jsme se pozdravili a říkám, tak když se pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No, no tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu z těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem co měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolájevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaký to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, no bez problému. Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli staroveny na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéraze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželového tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uh-huh. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla. A on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: Tak to by se dá těžko je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o 2 měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru 2 měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch 2 měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch 2 měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťanský manžele, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste?
3: Na Vánoce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Život.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už víc jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstí bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně i, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
4: Celý život, 42 let.
3: Vy taky?
5: No, stejně. Naprosto stejně, no.
3: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
4: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo. A co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila. To mě musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
5: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobré zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
3: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám, byl tam stesk, byly tam slzy?
4: Nebyly tam slzy. Já vám řekl, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením, paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasickým šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
3: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
5: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
0: Zlatá láska.
2: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
1: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
2: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat. Jež, co to je, kávovar? Nebo co to je?
3: Je to kávovar.
2: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
3: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
2: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu to je překvapení.
3: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
2: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
5: No, to je pravda.
2: Když je, jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod všecko, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
3: Tak vy budete dělat kávu.
2: No.
3: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
5: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
3: Tak radost?
2: No velikou, velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
3: Tak To je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
4: Ano, děkuju ještě jednou.
3: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet ty první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
4: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
3: To já mám.
4: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme, jak se znají po 55 letech trvajícího manželství.
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdou hlavu ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocnej.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, se si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká, mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku, takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že je to příjemný nejí.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych jak si uvedl maso, v jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová. Já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě teď zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a s vědomím, že rádo se uvidíme, no.
3: poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, i když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo. No, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
4: No, já bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme, těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mám mu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
3: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně, v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartůňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všim, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jimerské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A ani ne tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dívat, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komisní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali. A nebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co je služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejte za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte, pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole, a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států, od založení ministerstev vnitr, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 900.
2: Z Náprstkova.
3: A, z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou čet, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12 se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze Vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. Že? No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem povedal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak je, co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, no, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, bdělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodilo. Na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea k náprstku, jo?
2: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s crlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával Hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách stojící čestnou stráž a jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili samí doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 1945 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí odpověděl, že to sice není jako u Liperta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: citrusovníku a palem poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky, konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy mm-hmm. a tak dále. No já jsem si to vzala za své krádo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště uh-huh. mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový raneček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně.
0: Uh-huh.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano,
1: chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže uh-huh. jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Uh-huh. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: A zvířátka, no protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. Hmm. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmijí. Zmijí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: A naše zdravotnice, některý ty zmije, utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek, určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka. My jsme prostě šli a ona nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, zmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď knučeli ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do
0: k toho Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což je Liponské jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat, teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo po nějaký čtvrtý tříje, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu nejdůležitější.
0: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám, dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: A všem pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj se hezky, moc, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznová ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut. A na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko. Já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Uh-huh. A odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svoju mlátičku, jo. Uh-huh. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jen zkoušet, než to letní prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta jen té prázdně tam někam spadla do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpříhli jsme to, ty kravičky,
0: jo.
1: Tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodí blesk.
0: Aha.
1: No, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, bez kry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem taky zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, tak já jsem akorát myslím nejstarší, takže si to dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Tak to je jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky kravičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásly ty kravičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty kravičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil, taky se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněcký kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak, no, takhle moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Tuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježaraj, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4 minutky, 11:30, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Jančuško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem to zapomněla ani říct. A právě vždycky jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda, jo, jo. Aby jsme u nádraží, jo. No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, taky krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukli jsme z okna, jak to dědeče honem, honem a my jsme se s krávou slezeli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak vedle sousedy byly 3 kluci, my 2, my se taky hrávali s nima. Když přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam.
0: Jo.
1: On se to vymýšle.
0: No je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny a no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to děti byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: Mm-hmm. No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará, jako ta 9letá neteř. A povídala jim tak, jako se svý kamarádka, no vidíte holky, já už má rozum, takže musíte ji poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout. Mm-hmm. Tak ji pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, a jsme jezdívali k babice na Hartu, chodili jsme na Senu, na louku otážet Seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
1: ano,
0: tak honem,
1: ano,
0: na Seno, a honem na Seno, honem se sbírat Seno, jo, schrabat a dát ho do kupek, a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, než přijede, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať, a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u Harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na Seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mámka chodívali na velikánskou louku k Strejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena,
1: jo,
0: aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne, letos jedou, jako v neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo,
1: jasně,
0: mají si dvoučata.
1: Už je to
0: takže
1: jinak.
0: Já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdí, no a pak se zase sejdeme příště, no. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no,
0: že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala na donoční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jejej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju, děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy,
1: ano.
0: Jedna má tady jako bydlí, má tačku tady naproti mě, vodený kousek.
1: Ano.
0: Potom jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci, sušilišti, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mě SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tady děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. Třikrát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si Bůh ví proč představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady je tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milosti vám, ne, dáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milosti vám, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrť.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek.
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a pokřerám.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša? Honem. Dašo, Pelagejo. Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče? Zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se ke mi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šije, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty paclavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
4: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhne ty kohoutek a tím prstem, dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem. Stisknete tady tohle, ano, to je všechno. To je všechno, hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč! Ještě krok a střelím!
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au, puste mě, okamžitě mě pozdět.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
3: Nechte toho člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne. Nena.
5: Tak rychle, pojďte.
4: Je to lupič.
5: Kde je ten hulvár?
4: Rychle, tady v saloně. Za chvíli bude pozdě.
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do koníny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Usundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhle tím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepanej, střídmej, stejně pevnej a nepoddajnej jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co to... Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa. Nebo jsi měl rád ty vlasy víc než mě.
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl při tom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano. To jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... Vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.